vezmeš mě k teplu pod svůj pláž, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí. A

0: navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas Kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Weinganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne.

0: odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
0: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
2: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neborčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Mm-hmm. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo nevím.
1: Mýdlo s jelenem. No,
2: ale a gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, že mám tolik, na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte,
3: babičino
2: údolí, paní Libuško, přesně tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády a mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipky a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: také fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no počas se ho potká a zeptá se ho, tak co, zkusil jsi to? A on říká, no zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dává?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne,
1: to je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku. Božena Veža, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Vám
3: oběma krásný májový den.
1: Oslavte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji. Den, zdravíme děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi?
5: Já jsem Moravici.
1: Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárových, Zlumila Bartušková měla narozeniny včera. Tak popsat a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzmann.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo, jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné, nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
7: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěvá paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Formová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeríček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický zpěvák hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii zpěvaka. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl hudvínek zpěvákův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o hudvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních Hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to, jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: krásný.
3: Krásný.
1: No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Péčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubé. Tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5-stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak. Jo? a vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krocích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidem na jihlavském sídlišti na dole chybí dětská hřiště. Vláda dnes projedná zavedení mistrovské zkoušky. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenká Sedlák, ze Zámoří přiletěl Bliml. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Nedostatek dětských hřišť pociťují obyvatelé jihlavského sídliště na dolech. Jedno nové prostranství pro volnočasové aktivity by proto mohlo vzniknout v příštím roce ve vnitrobloku mezi ulicemi Vančurova a Olbrachtova. Město kvůli tomu jedná se státem o odkupu nevyužitých pozemků, pokračuje lidovecký náměstek primátora Petr Pěk.

0: Hamáček.
1: Tady v sídlišti jsou dvě hřiště, které dožívají a my bychom rádi je nahradili jedním velkým. Je to vlastně jako je uzavřené, že ty děti, když prostě někam vyběhnou, tak se nemusíte rodiče bát, protože tady nejsou žádná auta, je to tady vlastně úplně bez aut.
0: Na sídlišti žijí zhruba 3000 lidí. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a alespoň 3letou praxi. Zároveň by měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
2: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
0: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale také keramici, krejčí nebo kadeřníci. Rusko od začátku třídenního příměří oznámeného Spojenými státy zastavilo masivní letecké a raketové útoky na Ukrajinu, dál ale útočí podél frontové linie. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úřady tvrdí, že při ruských útocích tento víkend zemřelo a utrpělo zranění několik lidí. Ruské ministerstvo obrany naopak z porušování klidu zbraní viní Ukrajinu. Třídenní příměří mezi zeměmi oznámil v noci na sobotu americký prezident Donald Trump. Podle něj je to začátek konce války. O blížícím se konci konfliktu na Ukrajině mluvil v sobotu také ruský prezident Vladimír Putin. Sport. Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát v hokeji po příletu ze Švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Elkholmu Červenka ani Sedlák nebyli, stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezona po vypadnutí v play-off NHL, pokračuje Rulík.
3: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
0: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z play-off NHL. Definitivně jasné, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí. Počasí. V Jihlavě teď mají 5 stupňů, v Košeticích a Přibyslavi 9. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Volně průjezdné jsou i ostatní silnice v kraji. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 5 hodin 5 minut, to je aktuální čas a já vám všem přeji příjemné a pohodové pondělní ráno. Je tady nový den i týden, 11. květen, svátek slaví Svatavy a Svatoslavy. No a čím zajímavým je dnešek vepsaný v kalendáři, to nám už za chvíli řekne Petr Jungmann.
6: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
5: A pochopitelně ani dnes po ránu nesmí a nebude chybět příjemná a pohodová muzika, aby se vám s námi lépe vstávalo. Tohle je vzpomínka na Ivetu Bartošovou. Písnička se jmenuje Víš, lásko.

0: 5 hodin 12 minut dospíval Václav Neckář písničku o tom, že tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Petr Jungmann kvůli nám všem koukl do kalendáře a zjistil, čím zajímavým je právě dnešek 11. květen zapsán do historie.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: A já vám také v 5 hodin 15 minut přeji krásné a pohodové pondělní ráno. Za chvíli se podíváme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, jaké počasí nás dnes čeká a nemine. Teď je ale čas a prostor pro další muziku. Vzpomínáme na 80. léta 20. století Sugar Sugar Lady a kapela Modern Talking.

0: 5 hodin 18 minut, to je aktuální čas. My se jdeme spolu podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty na Vysočině se teď nejčastěji drží kolem 5 až 9 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají dnes převážně zataženo, teď podáno i přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky lokálně i silnější. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pondělní dobré dopoledne si budeme povídat o týdnu rané péče. Víc nám přiblíží host Jana Hrušková, sociální pracovník a vedoucí služby rané péče z organizace Portimo.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Studna jako voda zpívala kapela Jelen 5 hodin 23 minut. Jihlavský Cinestar chystá na čtvrteční dopoledne speciální seniorskou projekci filmu Neporazitelní. A já pro vás v našem dnešním ranním vysílání budu mít dva volňásky na tohle promítání. Stačí pečlivě poslouchat naše vysílání a ve správný čas se dovolat na linku 22 155 49 99 a poznat taky filmovou ukázku. K tomu všemu se dostaneme. Teď je tady Petr Spálený, 60. léta a Jože Kolář, ten vám všem přeje od mikrofonu příjemné a pohodové pondělní ráno.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Korea na Hand in Hand blíží se půl šestá, další čas pro aktuální zprávy, které dnes po ránu obstarává Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: První atrakce dnes najíždějí na prostranství u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Tamní svatojánská pouť patří podle vedení města mezi největší v Česku. Ačkoliv hlavní program je naplánovaný až na víkend, první dopravní omezení ve Žďáře nad Sázavou začínají už dnes. Zrušené jsou kvůli pouti autobusové zastávky na Libušínské, Libické, Brodské a Sázavské ulici. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Takové weby podle něj často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Olvin. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu třeba neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. Technici dnes ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se orloj kvůli zítřejším pracím několikrát zastaví. Výletní loď Hondius, zasaženou hentavirem, má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí, oznámila to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu s pomocí zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Jihlavští fotbalisté ve druhé lize přerušili 12-zápasovou sérii bez vítězství. Na domácím stadionu porazili Kroměříž 1-0 a stále tak drží naději na záchranu v soutěži. Dvě kola před koncem jsou na dně druholigové tabulky. Na poslední nesestupovou příčku ztrácejí 3 body. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 38 nedaleko Havlíčkova Brodu ve směru na Kolín. Na vozovce tam leží sražená srna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Po půl šesté a 3 minuty vám přeji příjemné a pohodové pondělní ráno s datem 11. května. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. 5000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let. Podle myslivců je vyhláška neetická. Zemědělci tvrdí, že pomůže s regulací přemnožené zvěře. Tématu se budeme věnovat za pár minut. Teď je čas a prostor pro další muziku. Vrať se mi zpátky. Tohle zpívá Alice Springs.

0: Myslivci i ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky umožňující celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku, tedy i březích srnek nebo laní. Petici za její zrušení podepsalo už 5 000 lidí. Novelu naopak hájí zemědělci a vlastníci lesů. Podle nich pomáhá při regulaci přemnožené zvěře.
1: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře, než redukovat zvěř plnou březí.
2: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Schirer.
1: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, zcela určitě je třeba ulovit 100% jarního přírůstku.
2: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
3: Primárním záměrem pro rozšíření doby lovu bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu a věnovali maximální úsilí lovu ve fyziologicky vhodném období. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
2: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
4: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů v online a papírové formě.
2: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
5: Zastáváme názor, že pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
2: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: V 5:41 se vracíme opět k hudebnímu vysílání. Zamíříme 40 let zpátky. V roce 1986 vydala kapela Europe asi svůj nejznámější nebo jeden z nejznámějších songů The Final Countdown. Mimochodem na YouTube má víc než 1 000 000 shlédnutí, 1,5 milionu skoro dá se říct. No, to je slušné číslo. Za chvíli pohled na počasí, na oblohu, teď si pojďme užívat příjemné a pohodové rockové melodie. Možná takový sympatický pondělní hudební budíček, co říkáte?

0: Je 6:45, čas k tomu, abychom zkontrolovali dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Právě teď se teploty u nás na Vysočině drží kolem 5 až 9 stupňů Celsia. Dnes meteorologové očekávají převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne také přehánky, ale i bouřky, lokálně i silnější, tak s tím počítejte. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů Celsia.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do

0: Před 5 lety v roce 2021 vydala kapela Krištof album Hollywood a z něj jsme si hráli písničku Do nebe se propadám. Určitě se líbila i dnes po ránu v 5 hodin 49,5 minuty. Makovičky. Co myslíte, znají naše makovičky loutkové divadlo? Není nic našího, než se jich zeptat.
1: Co je to loutkové divadlo?
2: Můj strejda tam pracuje a dělá různýma loutkama.
1: Co je to loutka?
2: Taková dřevěná věcička, která vypadá jako člověk a můžeš s ní hejbat šňůrkou. Musíš vyrobit i to divadlo.
3: Tam je takový podium a tam je pak taková záclona, která se pak otevře a pak tam hraje to divadlo. Opona.
4: Ještě tam byly takové loutky s velbou, kde my jsme tam byli za školkou.
5: Lidi to mluví za loutky, se to předstírají.
6: Třeba to může být i loutka z plišáků.
7: Já mám doma loutky, které mají na sobě takovou tyčku a tam jsou na té tyčce provázky na ručičkách přivázaný a když zvednu ten provázek, tak ta loutka zvedne rušku. Makovičky.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zájem o letní brigády roste nejen mezi studenty. Ministři se sejdou se zástupci firem a odborů, budou jednat o změnách v důchodové oblasti. Írán poslal svůj návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy. Podle Trumpa je nepřijatelný. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O letní brigády mají na Vysočině zájem nejen studenti, hledají je i lidé na rodičovské dovolené nebo seniori. Od začátku ruské agrese na Ukrajině navíc mezi zájemce o příležitostný přivýdělek přibyli i ukrajinští uprchlíci, jak vysvětluje Jindřich Hodek z personální agentury Index Nosluš.
2: Na Vysočině tvoří jako významnou část brigádnických pozic hlavně v těch oborech, a to je ten zmiňovaný průmysl, zemědělství, jo, a do jisté míry vlastně vykrývají nezájem českých studentů o nějakou jakoby těžší manuální práci.
0: Změny v důchodech nebo financování investic státu do roku 2029 budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou dnes odpoledne. Vláda zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace

0: Federace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit také předčasnou penzi pro náročné profese.
1: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
0: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Nový iránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by také měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Iránu nad Hormuzským průlivem. Irán svým návrhem reagoval na americký návrh. Jeho přijetím by podle iránských médií Teherán přistoupil na přehnané požadavky prezidenta Trumpa. Sport. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci. A francouzský cyklista Manier získal během 3 dnů na Giro druhé vítězství. V růžovém dresu lídra jezdí Uruguayec Silva. Počasí. V Třebíčanovém Rychnově teď mají 9 stupňů, v Telči 11. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Sražená srna leží na silnici 38 u Havlíčkova Brodu. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Šest hodin, 4 minuty, to je aktuální čas a já vám všem přeji příjemné a pohodové ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Je pondělí 11. května. Jakou ojedinělou fotografii představuje výstava UNICEF na Masarykově náměstí v Ostravě? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od ředitelky UNICEF v České republice Pavly Gomby. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.
2: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: A dnes po 13. hodině vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Vysočina pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Dozvíte se například i to, v čem je jedinečná výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: Celý rozhovor s Pavlou Gombou si poslechněte dnes po 13. hodině. Písničku Valdemara Matušky jakožto vzpomínku na legendární muzikál Noc na Karlštejně si vychutnejte teď v 6 hodin 14 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Tuška, papír a teploměr. S takovým vybavením teď vyrážejí na kontroly farmářských trhů inspektoři státní veterinární správy. Na co se zaměřují a jak často narazí na pochybení, uslyšíte za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Teď v 6 hodin 17 minut se pojďme podívat na oblohu. Aktuálně na Vysočině měříme teploty nejčastěji kolem 8 až 11 stupňů. Dnes má být podle meteorologů převážně zataženo. Ráno i odpoledne přehánky, ale odpoledne i bouřky, lokálně i silnější, tak pozor na to. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přehodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pondělí dobré dopoledne si budeme povídat o týdnu rané péče. Víc nám přiblíží host Jana Hrušková, sociální pracovník a vedoucí služby rané péče z organizace Portimo.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Mandraže, hledá se žena. 6 hodin 21,5 minut, to je informace pro ty, kteří hledají přesný čas. S příchodem teplejších dní přibývá na náměstích po celém Česku stánků na farmářských trzích. Na to, jestli třeba masné nebo mléčné výrobky odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontroluje každé 2 týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků tady na náměstí ve Vyškově. Pane Procházko, na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování mléčných výrobků, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Mezi produkty dáme teploměr, abychom změřili teplotu prostředí, protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec. A výrobcem je daná teplota do 8 stupňů Celsia.
2: Vy jste teď vytáhla 2 výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: U těchto výrobků si zkontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje, které tam z legislativy být musí.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyni seznámit s jejími výsledky.
1: Teplotní podmínky byly v pořádku, označování jak kozích, tak kravských sýrů bylo také odpovídající legislativním předpisům. Měli jsme možnost vidět, že ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
2: Farmářka Zuzana Moučková tedy prošla kontrolou. Byla jste překvapená?
4: Nebyla jsem překvapená, protože se snažím všechno dodržovat a dobrý výrobek je, když dodržujete všechny pravidla, takže dáváte na trh jenom tu kvalitu.
5: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích a u 4 jsme měli porušení.
5: Šlo třeba o potraviny bez dokumentů o původu nebo chybějící registraci k jejich výrobě.
3: V tomto případě se tedy jednalo o neregistrovanou výrobu, takže jsme ty výrobky na místě znehodnotili a prodávající musel výrobky na své náklady neškodně odstranit.
5: Při porušení předpisů prodejcům hrozí také pokuty v řádu 1000 korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina nám velmi příjemnou hudební společnost dělala kapela ABBA. Se mnou ve studiu už je Jaromír Kulhánek, který nebude zpívat, ale přichází proto, neb se blíží půl sedmá a další aktuální ranní zpravodajská relace.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Důchod na Vysočině v loni pobíralo skoro 147 tisíc lidí. Oproti roku 2024 je to zhruba o 870 méně. Ubylo zejména starobních důchodců, kterých je ale i tak téměř 63% z celkového počtu příjemců. Průměrná výše důchodu v kraji činí necelých 21 tisíc korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat víc uchazečů hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi. Polsko dnes požádá o vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobry ze Spojených států. Právě tam teď uprchl z Maďarska. Ex-ministr je v Polsku stíhaný mimo jiné za korupci. V Maďarsku se skrýval poslední měsíce po tom, co od bývalého premiéra Viktora Orbána získal politický azyl. Nový předseda maďarské vlády Péter Maďar ale slíbil jeho vydání zpátky do Polska. Tenistka Nicola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. Podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě. Tvrdík také řekl, že fanoušek, který vnikl na trávník a napadl spartianského gólmana Surovčíka, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silné. Teplotní maxima dosáhne 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 76. kilometrem u Hořic. V odstavném pruhu tam stojí nepojízdné nákladní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: O půl sedmé a tři minuty vám přeji hezké ráno. Děti bezmála 3 000 obyvatel jihlavského sídliště na Dolech si nemají kde hrát. Tématu se budeme věnovat za pár minut. Teď kapela Lucie a Klobouk Pekřový.

0: Gota po zmátečním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. 6 hodin 38 minut. Jožek Kolář přeje příjemné a pohodové pondělní ráno. Za chvíli se zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom se poinformovali, jaké počasí nás čeká dnes i v dalších dnech, ale teď míříme na jihlavské sídliště na Dolech. Tam chybí dětská hřiště. V lokalitě jsou přitom dvě velké vyasfaltované plochy, které dřív jako místa pro hraní sloužily. Jsou už ale ve velmi špatném stavu. Povrch se rozpadá a postupně zarůstá. Město s tím ale nemůže nic dělat, protože patří státu.
1: Pan Honza na velkém asfaltovém hřišti uprostřed jihlavského sídliště Dolina pumpuje svým dcerám duše na jejich kolech.
2: Třeba pro ty kola, proto to je úplně tady super, že to jako je velký. A ty děti zrovna třeba tady na těch kolech se tady jako můžou jezdit, no.
1: Asfalt na hřišti je popraskaný v rozích, už na nánosech jehličí z okolních stromů roste mech a do hřiště už začíná vstupovat i tráva z vedlejšího pozemku.
2: Ale jinak jako tady na té dolině tady nic není, no. Takže zaplať pambu tady za tady to starý asfaltový hřiště.
1: Na dohled o pár desítek metrů dál je podobné asfaltové hřiště z 80. let ve stejném stavu. Obě plochy dělí travnatý kus pozemku a po třech stranách je prostor obklopený bytovými domy.
3: Jsou to dvě hřiště, kde vlastně ty pozemky patří pořád státu.
1: Rozlíží se kolem sebe lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
3: Rádi bychom to převzali, protože si myslíme, že to hřiště minimálně jedno by tady mělo být. Situace je taková, že jsme zažádali, žádosti bylo vyhověno a teďka čekáme vlastně na to nacenění, za kolik by případně ty pozemky od státu nám byly prodány.
1: Jednání potvrdila mluvčí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Tereza Frančová.
4: V současné době je objednán znalecký posudek pro ocenění majetku, který bude podkladem pro stanovení kupní ceny. Po dodání znaleckého posudku bude vyhotoven návrh kupní smlouvy a ten bude zaslán statutárnímu městu Jihlava za účelem jeho projednání a schválení v orgánech města.
1: Nedostatek hřišť na sídlišti chce magistrát řešit příští rok. Na travnaté ploše mezi oběma asfaltovými plochami chce postavit nové, kam by mohli rodiče s dětmi. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podíváme na oblohu. Teď bych vás chtěl taky pozvat na projekci, kterou chystá jihlavský Sinestar ve čtvrtek 14. května od 10 hodin. To bude seniorské promítání českého filmu Neporazitelný. A proto dnes, zítra i ve středu máme v ranním vysílání připravenou soutěž o vstupenky. Je to velmi jednoduché. Podmínkou účasti soutěže je věk 60 let a více. A po naší výzvě se dovoláte do studia, poznáte film a vstupenky jsou vaše. Takhle jednoduché to je, tak poslouchejte naše vysílání. Počasí. Teď míříme za Andreou Kvapilovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaké to ráno máme v pondělí na Vysočině z hlediska počasí?
1: Tak máme velkou oblačnost, na odjihu už nám postupuje pás srážek, teploty se nám pohybují nejčastěji od 12 do 8 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Takže pokud teď někdo vyráží do práce a přemýšlí si, jestli si má nebo vzít, nebo nemá sebou vzít deštník či nějaké jiné protidešťové pomůcky, tak odpověď zní asi ano, nebo se pletu?
1: Ano, je to tak, čeká nás velká oblačnost, povětšinou zataženo nebo skoro zataženo, během rána nám přejde přes většinu kraje pás přeháněk, kolem poledne by mohlo být těch srážek přechodně méně a lokálně i oblačno, ale odpoledne se nám zase ty přehánky začnou tvořit, případně bouřky, ty by se nám postupně měly rozšířit na většinu území, úplně se nedá vyloučit, že by na některých místech mohly být ty bouřky i silnější a potom později večer by nám ty srážky měly přecházet většinou do mírnějšího deště. Ty nejvyšší teploty očekáváme nejčastěji od 18 do 21 stupňů. Pád nám k tomu bude vítr mírný, jižní až jihozápadní do 20 km za hodinu, ale během odpoledna večera nám v těch bouřkách a přehánkách může přechodně zesílit. V nárazech může dosáhnout i rychlosti kolem 55 km za hodinu a na večer se nám potom začne měnit na západní až severozápadní.
0: Tak ta předpověď možná pro milovníky sluníčka není úplně optimální, ale to si budeme povídat vzhledem k tomu suchu, které panuje, potřebuje nejen Vysočina ty přehánky jako kozadrbání. A budou deště pokračovat i v dalších dnech?
1: Tak i vlastně v noci ještě stále taková zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami, úplně ze začátku se nedá vyloučit i nějaká bouřka, ale potom během noci by od západu těch srážek mělo ubývat. Částečně i oblačnosti, ty nejnižší teploty očekáváme od 7 do 4 stupňů. K ránu hlavně potom ve východní části kraje nám lokálně začne zesilovat vítr na čerstvý. Přes ten den nám potom bude vát čerstvý severozápadní vítr až do 30 km za hodinu. Často se mohou vyskytnout i nárazy kolem 55 km za hodinu, ale potom večer by měl ten vítr začít zvolna slábnout. Přes den očekáváme spíše takovou velkou oblačnost, zataženo až oblačno a časté takové jednotlivé přehánky, ty by nám tak měly postupně se přesouvat od severozápadu přes větší část území kraje. K večeru už by postupně mělo být beze srážek a na řadě míst i by mělo začít ubývat oblačnosti nejčastěji na polojasno až skoro jasno. Ty nejvyšší teploty od 9 do 12 stupňů.
0: Andrea Kvapilová a výhled počasí na dnešek a zítřek. Díky za informace a deštníky si určitě vezmeme. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle jeden večer přijde muž do baru a je na něm vidět, že je smutnej, no. Barman se může zeptat, jako co chce, on říká, no jedno pivo. No a barman mu načepuje a ptá se, hleďte, co se stalo, proč jste dneska takovej smutnej? Ale se ženou jsme se pohádali, no. A řekla, že se mnou nebude měsíc mluvit. No a co je na tom špatnýho? No měsíc dneska večer končí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Jihlava chce od státu koupit pozemky, na kterých jsou neudržovaná hřiště. Vláda dnes projedná zavedení mistrovské zkoušky. Získat by ji mohli řemeslníci z 48 profesí. Čína potvrdila termín návštěvy prezidenta Trumpa v Pekingu. Začne ve středu. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jihlava chce od státu koupit pozemky na sídlišti na dolech. Leží na nich například i dvě velké asfaltové plochy, které dřív sloužily jako hřiště. Dnes jsou ale zanedbané, jejich povrch je popraskaný a místy zarůstá. Podle mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Terezy Frančové aktuálně vzniká posudek na cenu pozemku.
8: Po dodání znaleckého posudku bude vyhotoven návrh kupní smlouvy a ten bude zaslán statutárnímu městu Jihlava za účelem jeho projednání a schválení v orgánech města. Případný převod pozemků podléhá schválení ze strany ministerstva financí.
7: Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku, počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání, a to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba po včelaře nebo čalouníky. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
9: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
7: Mistrovská zkouška nebude povinná. Podmínkou pro ní je,

0: aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a také alespoň 3letou praxi. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Sport. Švédské hry, poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem ovládli Finové, a to po triumfu 5-1 nad domácím výběrem. Češi skončili třetí, protože v generálce na v pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Friburgu začne pro Rulíkův výběr v pátek. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 8 stupňů, v Dukovanech 12. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v brněnském směru dálnice D1 za 76. kilometrem u Hořic, stojí tam porouchané nákladní auto a pozor dávejte i v opačném směru dálnice za 113. kilometrem u Jihlavy, zastavilo tam nákladní auto s defektem pneumatiky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sedm hodin 4,5 minuty, to je aktuální čas a já vám přeji hezké pondělní ráno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je 11. květen a svátek slaví Svatava a Svatoslava. No a čím je právě dnešek zapsaný do historie, to ví Petr Jungmann. Jeho kalendárium se přihlásí za pár minut. Teď je tady čas a prostor pro muziku. Přichází Plavci neboli Rangers a Věra Špinarová.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: A dnes se vám budou hodit deštníky nebo pláštěnky. Více o počasí bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut. Teď v 7 hodin 11 minut se pojďme podívat s Petrem Jungmanem do kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Přemýšlíte o letní brigádě, tak právě teď je nejvyšší čas ji zajistit. Zájemců je totiž hodně a nabídek ubývá. Kde ale ještě brigádnici chybí a kolik si letos můžou vydělat? O tom bude reportáž Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Počasí.
0: 7 hodin 18 minut, pojďme zkontrolovat oblohu. Aktuální teploty na Vysočině se teď nejčastěji drží kolem 8 až 12 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají převážně zataženo, ráno přehánky i odpoledne přehánky, ale pozor, přihlásí se i bouřky, lokálně i silnější. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pondělí dobré dopoledne si budeme povídat o týdnu rané péče. Víc nám přiblíží host Jana Hrušková, sociální pracovník a vedoucí služby rané péče z organizace Portimo.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: po uši.
1: Nabídka letních brigád je letos oproti předchozím rokům nižší. Vyplývá to z dat personálních agentur. Některé pozice totiž postupně nahrazuje umělá inteligence. Například na Vysočině může na jediné brigádnické pracovní místo v některých oborech připadat až 30 uchazečů.
2: Já jsem si představoval nějakou třeba zmrzlinu, nějaký točení zmrzliny, no, to jsem bohužel nenašel nic takového. Ale nevím, no, jako mzda mi je docela jedno, cokoliv, co mi dá peníze, budu rád, jo.
3: Lukáš Horáček je studentem prvního ročníku střední průmyslové školy v Jihlavě. Letní brigádu si začal hledat už v půlce března.
2: Ptal jsem se v těch obchodech, jako je třeba Albert, Kaufland a tahle. Tam mi většinou dali přihlášku, to jsem vyplnil, ale vždycky tam říkali, že úplně nedávají moc velkou šanci na to, jestli tam dostanu, protože tam nás je hodně lidí.
3: Právě o brigády v supermarketech je hlavně mezi středoškoláky stále zájem. Podle Jindřicha Hodka z personální agentury Index Noslush na jednu takovou nabídku připadne až 10 uchazečů.
4: Ty supermarkety patří k nějakému tomu průměru. I z toho důvodu, že ty supermarkety mají poměrně velkou fluktuaci. Když budu brát ty nejatraktivnější místa z pohledu brigádníků, jako nějaká kancelář, recepce, jo, nějaký muzeum, festival a tak dál, tak tam ten přetlak je výrazně větší a je to klidně 20-30 kandidátů.
3: Opačný problém ale trápí zemědělce. Podle zootechničky Dariny Pouvové z Třebíče je právě v tomto odvětví brigádníků nedostatek.
5: Protože je to obecně náročná práce, hlavně fyzicky, a každý úplně o to zájem nemá. Primárně k nám chodí na brigádu studenti zemědělských či veterinárních škol. Mají to v rámci praxe a hlavně mají k tomu nějaký cit, což je pro nás velice důležité.
3: Letošní nabídka brigád je zároveň v porovnání s loňskem zhruba o 10% nižší. Podle Jindřicha Hodka za to může celkové ochlazení ekonomiky, ale i rozšíření umělé inteligence.
4: Hodně populárních brigád, které šly dělat i vlastně během roku, jako i pomocí v marketingu a podobné věci, případně na nějaký lince zákaznické podpory, tak to vlastně všechno je v tuhletu chvíli řešen formou nějakého chatbotu nebo AI chatbotu a v podstatě dá se říct, že na tohleto brigádníci nejsou.
3: Z celkové nabídky letních přivýdělků na Vysočině jich je asi 70% manuálního charakteru. Vyplývá to z dat agentury Index Noslush. Brigádníci si při nich přijdou zhruba na 140 až 160 korun na hodinu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: nerad přerušuji tok příjemné muziky, ale blíží se půl osmá a to je čas a prostor pro další aktuální zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Vysočina. Ve studiu s ní už je Jaromír Kulhánek. Hezké ráno.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: První atrakce dnes najíždějí na prostranství u zimního stadionu ve Žďáři nad Sázavou. Tamní svatojánská pouť patří podle vedení města mezi největší v Česku. Ačkoliv hlavní program je naplánovaný až na víkend, první dopravní omezení začínají už dnes. Zrušené jsou kvůli pouti autobusové zastávky na Libušínské, Libické, Brodské a Sázavské ulici. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem, upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Takové weby podle něj často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Olvin. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu třeba neověřují věk hráčů, nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. Technici dnes ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se orloj kvůli zítřejším pracem několikrát zastaví. Výletní loď Hondius, zasaženou hentavirem, má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí, oznámila to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Loď ostrovu připlula včera ráno. Palubu s pomocí zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Jihlavští fotbalisté ve druhé lize přerušili 12-zápasovou sérii bez vítězství. Na domácím stadionu porazili Kroměříž 1-0 a stále tak drží naději na záchranu v soutěži. Dvě kola před koncem jsou na dně druholigové tabulky a poslední nesestupovou příčku ztrácejí 3 body. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně silné. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S dopravním omezením, uzavírkami a také se snížením povolené rychlosti počítejte v okolí zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Chystá se tam tradiční pouť.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodové pondělní ráno. Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíte se to už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Teď přichází Jaromír Nohavica, Čechomor a kometa.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: o zamilovaném chlapci dospívala kapela Elán v 7 hodin 40 minut. Za chvíli společně zkontrolujeme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina dnešní počasí. Teď se pojďme s Martinem Písaříkem dovzdělat.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Česko-Krumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Gombay Dance Band a písnička Son of Jamaica ve 7:45 v pondělí po ránu na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Je sice začátek týdne pondělí, ale já vás teď pozvu k sobotnímu vysílání. 16. května v sobotu budeme totiž živě vysílat ze dne otevřených dveří z letecké základny s námi ještě nad Oslavou. Od 14 do 16 hodin se bude kolegyně Hela Dvořáková kousek od ranveje povídat se zajímavými armádními a leteckými hosty. Celý den bude na letišti i stánek Českého rozhlasu Vysočina. Podrobnosti a zajímavosti o tom, jaký bude den otevřených dveří v náměšti, uslyšíte ve středu 13. května v rozhovoru Dobrého dopoledne po 11. hodině.
1: Počasí.
0: A pojďme se podívat na oblohu. Aktuálně se teploty drží nejčastěji kolem 9 až 12 stupňů, je zataženo, občas už lehce poprchává a takové bude i dnešní dopoledne. Odpoledne také počítejte s přeháňkami, ale přihlásí se o slovo i bouřky, lokálně i silnější, tak na to dávejte pozor. Teplotní maxima dnes dosáhnou 21 stupňů Celsia.

0: ulici na blízku.
1: 7 hodin 50 minut dospívá David Dale a já bych vás chtěl upozornit na to, co vás čeká, řekl bych už za pár minut, protože máte šanci vyhrát 2 vstupenky na speciální seniorskou projekci filmu Neporazitelní. Ta se uskuteční ve čtvrtek 14. května od 10 hodin v Jihlavském Cinestaru. Film Neporazitelní je z loňského roku. V hlavních rolích se představí Hynek Čermák a Ivan Trojan a 2 lístky, 2 loňásky můžou být vaše. Důležité tedy je, aby vám bylo 60 let a více a pak, abyste poznali ukázku z filmu, který vám pustím, řekl bych už krátce po 8. hodině. Tak buďte s námi a já vám držím palce.
2: Makovičky.
1: No a teď mám také otázku na naše makovičky. Zdali pak znají Loutkové divadlo?
3: Co je to Loutkové divadlo?
4: Můj strejda tam pracuje a dělá různýma loutkama.
3: Co je to loutka?
4: Taková dřevěná věcička, která vypadá jako člověk a můžeš s ní hejbat šňůrkou. Musíš vyrobit i to divadlo.
5: Tam je takový podium a tam je pak taková záclona, která se pak otevře a pak tam hraje.

0: za to předstírají.
1: Třeba to může být i louka z plešáků.
2: Já mám doma loutky, které mají na sobě takovou tyčku a tam jsou na té tyčce provázky na ručičkách přivázaný a když zvednu ten provázek, tak ta loutka zvedne rušku. Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Nabídek letních brigád ubývá, zájemců je ale stále víc. Změny v oblasti důchodu nebo financování investic budou tématy dnešního jednání tripartity. Rusko navzdory příměří dál útočí podél frontové linie. Očekáváme převážně zataženo ráno přeháňky, odpoledne znovu přeháňky a také bouřky, lokálně i silné. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nabídka letních brigád na Vysočině oproti loňsku klesla asi o 10%, vyplývá to z dat personální agentury Index Nosluš. Na jednu pozici se často hlásí i desítky lidí.
4: Jako ono to asi jde sehnat, ale většinou ty lidi, co mají tu brigádu nějakou jako lepší, tak prostě je to přes nějaký kontakty nebo tak.
5: Studentka soukromého gymnázia v Jihlavě Una Živkovič si začíná hledat brigádu právě teď. Pracovních nabídek je ale letos méně než loni. Potvrzuje to Jindřich Hodek z personální agentury Index Nosluš.
6: Tak letošní nabídka v porovnání s loňskem je zhruba o 10% nižší. Jedna věc je nějaká technologie, když to zjednoduším, a druhá věc je ochlazení ekonomiky.
5: O brigády navíc nemají podle Hodka zájem jen studenti, ale i rodiče na rodičovské dovolené, uprchlíci z Ukrajiny nebo seniori. Právě těch je na trhu práce asi o 15% více než před 5 lety. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese, zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat také o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ve státním rozpočtu dlouhodobě chybí plán, jaké peníze jsou určené na investice a jaké na povinné výdaje státu.
7: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
3: Plán financování investic ze státního rozpočtu chtějí znát také odbory. Rusko od začátku třídenního příměří oznámeného Spojenými státy zastavilo masivní letecké a raketové útoky na Ukrajinu, dál ale útočí podél frontové linie, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úřady tvrdí, že při ruských útocích tento víkend zemřelo a utrpělo zranění několik lidí. Ruské ministerstvo obrany naopak z porušování klidu zbraní viní Ukrajinu. Třídenní příměří mezi zeměmi oznámil v noci na sobotu americký prezident Trump.

0: Podle něj je to začátek konce války. O blížícím se konci konfliktu na Ukrajině mluvil v sobotu také ruský prezident Putin. Sport. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci. A francouzský cyklista Manier získal během 3 dnů na Giro druhé vítězství. V růžovém dresu lídra závodu jezdí Uruguayec Silva. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Moravských Budějovicích teď mají 12 stupňů, v Telči 10. Očekáváme převážně zataženo, ráno přehánky, odpoledne znovu přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 1,90 kilometrem u Humpolce. Silničáři tam v levém jízdním pruhu opravují svodidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je krásně po 8 hodině a Jožek Kulář vám od mikrofonu přeje příjemné a pohodové pondělní ráno. Několikrát jsem vám sliboval, že dostanete šanci zavolat si a vyhrát 2 vstupenky na speciální seniorské promítání filmu Neporazitelní. To se koná už tento čtvrtek od 10 hodin v Jihlavském Cinestaru. No a vaše chvíle se blíží a přijdem za pár minut, tak držte vlny. Teď je tady další muzika, Richard Miller a Štěstí je krásná věc.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo čímsi.

0: traje. Sí.
1: Prachy si nekoupíš, ale vstupenky vyhrát můžete. Přátelé, teď je ta pravá chvíle. Já vám pustím ukázku z jednoho českého filmu a vy, pokud budete vědět, jaký to je český film, tak mi zavolejte do studia na číslo 22 155 49 99 a potom budete moci vyrazit ve čtvrtek dopoledne na speciální projekci pro seniory českého filmu Neporazitelní. Stačí, aby vy jste byli starší 60 let, druhá osoba, která půjde s váma, tam už na věku nezáleží. Tak pozor, ukázka přichází.
2: Jmenuji se Daniel Pačes a jsem váš nový spolužák. Ale později, až se lépe poznáme, budou mi moci někteří z vás říkat Daňku. Polip nám prdel, Daňku.
1: No, víte, z jakého filmu byla ukázka? Tak si zavolejte o dva volné lístky na speciální seniorské promítání filmu Neporazitelní. To se bude konat už ve čtvrtek v Jihlavském Cinestaru 22 155 49 99. Držím palce a těším se na výherce hned po písničce.

0: Před písničkou zazněla ukázka z jednoho filmu a přiznám se, já jsem ten film neviděl a vůbec bych netušil, jaká je správná odpověď, ale na telefonu 22 155 49 99 je posluchač, který to ví, aspoň doufám. Petře, dobré ráno do Třebíče.
1: Dobré ráno, přeji vám i všem posluchačům.
0: Moje otázka tedy zní, z jakého filmu byla ukázka?
1: No, je to z filmu Občanský průkaz.
0: A to je správná odpověď. Vy jste ten film, předpokládám, viděl?
1: Já jsem ho viděl několikrát, takže jako je to taková klasika.
0: Jasná věc. A viděl jste film Neporazitelní?
1: Ne, ten jsem neviděl a ani v Sinestaru v Jihlavě jsem v životě nebyl, tak to bude premiéra,
0: se vším všudy. Opravdu, poprvé v Sinestaru, poprvé na filmu Neporazitelní. Máte dvě vstupenky, koho vezmete sebou?
1: Tak mám jedinou jasnou volbu, manželku.
0: Chápu, naprosto. Užijte si to vy i vaše paní. Já vám ještě jednou gratuluji, přeji hezký den a naslyšenou.
1: Taky pěkný den, naslyšenou.
0: No a připomínám vám všem ostatním, že dvě vstupenky do Sinestaru pro vás budeme mít zase zítra po ránu, i ve středu po ránu, tak nezapomeňte poslouchat. Za chvíli se podíváme na počasí, teď jdeme na vrcholky hor společně s Věrou Martinovou.

0: Děti bezmála 3000 obyvatel jihlavského sídliště na Dolech si nemají kde hrát. Přitom v této části města kdysi hřiště bývala. Dnes zůstaly jen pustnoucí plochy. Proč situace zašla tak daleko, řekneme za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: 8 hodin 19 minut se pojďme podívat na oblohu. Ta je v těchto chvílích oblačná až zatažená, na mnoha místech prší a bude tomu taky po celý den. Odpoledne počítejte ale s tím, že se můžou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
2: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
3: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
4: A pozor!

0: Na jihlavském sídliště na Dolech chybí dětská hřiště. V lokalitě jsou přitom dvě velké vyasfaltované plochy, které dřív jako místa pro hraní sloužily. Jsou už ale ve velmi špatném stavu. Povrch se rozpadá a postupně zarůstá. Město s nimi ale nemůže nic dělat, protože patří státu.
1: Pan Honza na velkém asfaltovém hřišti uprostřed jihlavského sídliště Dolina pumpuje svým dcerám duše na jejich kolech.
2: Třeba pro ty kola, proto to je úplně tady super, že to jako je velký. A ty děti zrovna třeba tady na těch kolech se tady jako můžou jezdit. No.
1: Asfalt na hřišti je popraskaný v rozích, už na nánosech jehličí z okolních stromů roste mech a do hřiště už začíná vstupovat i tráva z vedlejšího pozemku.
2: Ale jinak jako tady na té dolině tady nic není, no. Takže zaplet pambu tady za tady to staré asfaltové hřiště.
1: Na dohled o pár desítek metrů dál je podobné asfaltové hřiště z 80. let ve stejném stavu. Obě plochy dělí travnatý kus pozemku a po třech stranách je prostor obklopený bytovými domy.
3: Jsou to dvě hřiště, kde vlastně ty pozemky patří pořád státu.
1: Rozlíží se kolem sebe lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
3: Rádi bychom to převzali, protože si myslíme, že to hřiště minimálně jedno by tady mělo být. Situace je taková, že jsme zažádali, žádosti bylo vyhověno a teďka čekáme vlastně na to nacenění, za kolik by případně ty pozemky od státu nám byly prodány.
1: Jednání potvrdila mluvčí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Tereza Frančová.
4: V současné době je objednán znalecký posudek pro ocenění majetku, který bude podkladem pro stanovení kupní ceny. Po dodání znaleckého posudku bude vyhotoven návrh kupní smlouvy a ten bude zaslán statutárnímu městu Jihlava za účelem jeho projednání a schválení v orgánech města.
1: Nedostatek hřiště na sídlišti chce magistrát řešit příští rok. Na travnaté ploše mezi oběma asfaltovými plochami chce postavit nové, kam by mohli rodiče s dětmi. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Trocha romantiky v pondělí po ránu určitě neuškodí. Roxette a Spending My Time. Blíží se 8:30 a to je čas a prostor pro další aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina s Jaromírem Kulhánkem.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Důchod na Vysočině v loni pobíralo skoro 147 tisíc lidí. Oproti roku 2024 je to zhruba o 870 méně. Ubylo zejména starobních důchodců, kterých je ale i tak téměř 63% z celkového počtu příjemců. Průměrná výše důchodu v kraji činí necelých 21 tisíc korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat víc uchazečů hlavně na lékařské, zdravotní a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi. Polsko dnes požádá o vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra ze Spojených států. Právě tam teď uprchl z Maďarska. Ex-ministr je v Polsku stíhaný mimo jiné za korupci. V Maďarsku se skrýval poslední měsíce potom, co od bývalého premiéra Viktora Orbána získal politický azyl. Nový předseda vlády Péter Maďar ale slíbil jeho vydání zpátky do Polska. Teniska Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. Podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě. Tvrdík také řekl, že fanoušek, který vnikl na trávník a napadl spartianského gólmana Surovčíka, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně zataženo, ráno přeháňky, odpoledne znovu přeháňky a také bouřky, lokálně i silnější. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 142. kilometrem u Velkého Meziříčí. V odstavném pruhu tam stojí porouchané auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 8 hodin 32 půl minuty, to je aktuální čas a já vám všem přeji příjemné a pohodové pondělní ráno. Scháníte brigádu pro sebe, děti nebo třeba vnoučata? Pak je právě teď ten nejlepší čas začít hledat. Ty nejžádanější nabídky totiž mizí i během několika dnů. O jaké pozice je letos největší zájem a jaká je vůbec šance si takovou brigádu najít, o tom si budeme povídat už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu.

0: a Michal Prokop dospíval v 8 hodin 40 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Nabídka letních brigád se zmenšuje, potvrzují to personální agentury. Nejžádanější pozice přitom firmy obsazují právě teď. Jaká místa ještě zbývají a kolik si můžou brigádníci vydělat, to probereme s Radovanem Burkovičem z Asociace pracovních agentur. Hezké ráno.
1: Hezké ráno vám i posluchačům.
0: O jaké pracovní pozice je mezi brigádníky největší zájem a jaká místa naopak poptávají sami firmy?
1: Je pravdou, že je to prakticky každý rok stejné. Brigádníci by nejraději někam do vnitřních prostor, kde to moc nefouká, kde není moc horko, k dispozici je pokud možno akvamat, případně kávovar, prostě ty klasické kancelářské pozice. Ta nabídka firm je přesně opačná, ty potřebují lidi venku, potřebují na stavbách, potřebují na koupalištích, potřebují v provozu ubytovacích zařízení a samozřejmě do zemědělství.
0: A na kolik korun si můžou brigádníci na Vysočině v průměru přijít?
1: Na Vysočině bohužel ta výdělková nabídka je něco menší než ve větších městech a bohatších krajích, kde převažuje průmysl, to znamená, tam se bavíme o mzdách těsně nad minimálním mzdou, to pro informaci je letos 134 korun 40 haléřů, no a samozřejmě nejnižší jsou nabídky z kuchyní, různých provozů občerstvení a podobně, ty prakticky kopírují, trošku více si vyděláte v Ostraze, no a pak tady máme a ku podivu velice dobré nabídky velkých řetězců. Takové řetězce jako Penny, Kaufland a podobně nabízejí klidně kolem 180-190 korun za hodinu.
0: Jsou mezi zájemci o letní přívidělek pouze studenti nebo mají šanci třeba i seniori?
1: Nám ta studentská vlna nabíhá prakticky s koncem maturit, protože tady máme čtvrťáky, kteří už mají 18 let, mají za sebou střední školu a mají většinou červen volný, takže už se koncem května začínají ptát po brigádách a přichází do nich. U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní, to znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti, ale kde třeba průkaz na vysokozdvižný vozík, valecký průkaz a podobné věci, které by si každý student musel těžce zařídit.
0: Jasný. Zkušenosti, to se prostě nedá získat, to se musí odžít. Jak je to s umělou inteligencí? Ovlivňuje nabídku pracovních pozic?
1: Tady se bavíme spíš o těch manuálních pracech, takže tam pokud umělá inteligence ovlivňuje, tak v tom, že se dá lépe dohledat brigády, firmy je dokáží jednodušeji zadávat, k lidem se rychleji dostanou, ale ta vlastní, to znamená, v tu práci za ně nikdo neudělá. To znamená, pokud umělá inteligence, tak ano, na pozici programátoru, případně některých kancelářských pozic, trošičku už začíná ovlivňovat, zvláště ty jednodušší práce jsou na tom hůře, co se týká právě administrativy, ale v tomto, čem jsme se bavili, to znamená zemědělství, stavebnictví, průmysl a služby, tam, kde musíte osobně dojít a třeba převléct z postel v hotelu, tak tam vám umělá inteligence nezasáhne.
0: Nedojde, nepřevleče.
1: Nepřevleče, přesně
0: tak. Nabídku letních brigád jsme probírali s Radovanem Burkovičem z Asociace pracovních agentur. Díky za zajímavé informace. Přeji hezký den.
1: Hezký den vám i posluchačům.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle jeden večer přijde muž do baru a je na něm vidět, že je smutnej, no. Barman se může zeptá, jako co chce, on říká, no pivo. No a barman mu načepuje a ptá se, hleďte, co se stalo. Proč jste dneska takovej smutnej? Ale se ženou jsme se pohádali, no. A řekla, že se mnou nebude měsíc mluvit. No a co je na tom špatnýho? No měsíc dneska večer končí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 9 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do Žďáru přijíždějí první atrakce svatojánské pouti. Vláda dnes projedná zavedení mistrovské zkoušky. FC Vysočina ve druhé fotbalové lize po více než půl roce vyhrála. Teploty do 21 stupňů převážně zataženo, odpoledne se přidají přehánky a také bouřky, lokálně i silnější. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. První atrakce dnes najíždějí na prostranství u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Tamní svatojánská pouť patří podle vedení města mezi největší v Česku. Ačkoliv hlavní program je naplánovaný až na víkend, první dopravní omezení ve Žďáře začínají už dnes. Zrušené jsou kvůli pouti autobusové zastávky na Libušínské, Libické, Brodské a Sázavské ulici.
3: Zítra už se můžou roztočit první kolotoče, ve středu smí jejich provozovatelé odpoledne připojit zvukové zkoušky. V pátek i v sobotu je provoz atrakcí povolený až do půlnoci. Od 10. hodiny večer, ale už jen bez hudby. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a alespoň 3letou praxi. Zároveň by měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
4: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
1: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale také keramici, krejčí nebo kadeřníci. Nový iránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by také měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Iránu nad Hormuzským průlivem. Irán svým návrhem reagoval na americký návrh. Jeho přijetím by podle iránských médií Teherán přistoupil na přehnané požadavky prezidenta Trumpa.
5: Sport.
1: Jihlavští fotbalisté stále drží naději na záchranu ve druhé lize. V neděli po více než půl roce vyhráli v soutěži zápas, když na domácím hřišti porazili Kroměříž 1-0. Branku vstřelil obránce David Štětka, který si víc než gólu cenil toho, že mužstvo udrželo čisté konto.
6: Jsme to zase odmákali prostě odzádu a ke konci tam, myslím, že měli dvě šance takový, že tam mohli z toho vytěžit víc, ale konečně i tyčku vlastně dali, tak konečně nějaký to trochu štěstíčko stálo při nás a otočilo se to.
1: Dvě kola před koncem je Vysočina Jihlava poslední, na záchranu ztrácí 3 body.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově teď mají 11 stupňů, v Libici nad Doubravou a Dukovanech 14. Bude převážně zataženo, odpoledne už s přeháňkami a také bouřkami, lokálně i silnějšími.

0: Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 20 stupni. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu osobního a nákladního auta došlo za 140. kilometrem pražského směru dálnice D1 na úrovni Stránecké Zhoře. Dávejte tam pozor. A další nehodu máme teď hlášenou ze silnice 34 na úrovni Kojčice na Pelhřimovsku. I tam buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné pondělní dopoledne po relativně příjemném prodloužené víkendu přišlo pondělní ochlazení. Není divu, dneska ještě svatavá, ale od úterka nastupují tři zmrzlí, a to v pořadí Pankrát, Servác a Bonifác. No tak nějak tenhle týden, který je před námi, přežijeme, co se týče těch teplot, a dáme si raději něco dobrého k jídlu, protože jídlo dokáže vždycky zlepšit náladu. Od toho tu máme Dášu Kubíkovou a její dobroty. Jestli nevíte, co si dneska připravit rychlého a chutného, v tom případě můžete vyzkoušet těstoviny se sírovou omáčkou. Jak na ně, to si řekneme hned o Alfovilo, taky Kristýně. Tak počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Recepty Dáši Kubíkové.
1: Makarony se sýrem milují především děti, ale vyzkoušet něco podobného, trochu jiného, mohou klidně i dospělí. Těstoviny se sírovou omáčkou by nutriční poradci asi nedoporučovali na každý den. Nicméně jednou za čas se i tato rychlovka dá do jídelníčku zařadit.
2: Když dojdou nápady, co rychlého uvařit k obědu nebo večeři, řeknou si členové naší rodiny občas o těstoviny se sírovou omáčkou. Americká klasika mac and cheese neboli makarony se sýrem jsou něco podobného, ale k nám zatím ještě nedorazili, takže je ani neděláme. Na výběr máme jiné možnosti, jak udělat sýrovou omáčku. K té první potřebujeme jen smetanu na vaření a goudu. V malém hrnci mírně ohřejeme kelímek smetany, pak nastrouháme 10 deka sýru gouda a vsypeme do hrnce ke smetaně. Promícháme, necháme roztéct a ve chvíli, kdy je omáčka dostatečně hustá, máme hotovo. Omáčkou můžeme zalít uvařené těstoviny nebo ji použít k hranolkám místo tatarky či majonézy. Druhá verze sýrové omáčky trvá trošku déle, ale opravdu ne o moc. Nejprve si uděláme normální jížku. Na lžíci másla chvíli mícháme lžíci hladké mouky a jakmile se rozvoní a lehce zrůžoví, zalijeme 2 deci mléka. Mícháme asi 5 minut a do vzniklého bešamelu poté přidáme 1 obdélník kvalitního taveného sýra. Přidáme sůl a pepř, případně špetku polévkového koření bez glutamátu a ještě chvíli mícháme do zhoustnutí. Omáčkou můžeme přelít 2 porce těstovin a celé jídlo pak obohatit miskou salátu z čerstvé zeleniny. Dejte si a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Vysoké školy mají podle ministerstva nabírat více studentů, jenže realita je složitější. Některé univerzity naráží na své limity a tuhle výzvu se jim nedaří plnit. Proč tomu tak je a co na to říkají samotné školy i rezorty školství, probereme to už za pár minut.

prostě si rozumíš, nejen snad ne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zní taky David Stipka a jejich skladba Dobré ráno, milá. V Česku je málo učitelů, psychologů nebo třeba zdravotních sester. Ministerstvo školství proto zajistilo na tyto obory peníze, aby je na univerzitách studovalo více lidí. Tenhle plán ale zatím nevychází a vysoké školy požadavky ministerstva školství na navyšování kapacit nenaplňují. Zatímco stát tlačí hlavně na růst počtu studentů ve zmíněných oborech, některé univerzity nesplnily ani základní cíl počty studentů udržet. O důvodech, proč se univerzitám tyto podmínky nedaří naplňovat, budeme teď hovořit s redaktorkou Terezou Pašoutovou. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Co přesně se vysokým školám tedy nedaří?
1: Problém je hlavně v tom, že řada univerzit nedokáže ani udržet stávající počty studentů, natož je zvyšovat v požadovaném tempu. Ministerstvo přitom chtělo, aby školy kapacity zachovaly, případně navýšily o 3%. A to se tedy zřejmě některým regionálním univerzitám nepodařilo. Jde o Technickou univerzitu v Ostravě, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Technická univerzita v Ostravě to částečně vysvětluje demografickým vývojem a změnami v zájmu uchazečů. Olomoucká univerzita zase upozorňuje na limity v personálním zajištění, prostorách i dlouhodobém financování. Pokračuje její mluvčí Egon Haverland.
2: Klíčová rozhodnutí o počtech přijímaných studentů musela být přijata už do června 24, zatímco pravidla a podpora ze strany ministerstva byly zveřejněny až v průběhu roku 25. Možnost reagovat na tyto změny tak byla výrazně omezená.
1: Fakulty se podle Egona Haverlanda navíc soustředily na naplnění vybraných studijních programů a to se pak promítlo do poklesu počtu přijímaných studentů v jiných oblastech.
0: Univerzity, které v regionech s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale přeci měly kapacity zvýšit dokonce o 10%, je to tak?
1: A přesně tak, týkalo se to Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Liberci. A ani jedna z nich požadovaný nárůst nesplnila.
0: Jak to?
1: Západočeská univerzita původně podle mluvčí Kateřiny Šmídové počet přijatých a zapsaných studujících o celkově požadovaných 10% navýšila, ale část studentů a studentek svůj zápis pak zase zrušila. A tak nakonec k datu, kdy ministerstvo údaje kontrolovalo, počet zapsaných klesl zhruba o 3%.
3: Takový pokles vychází například z toho, že se studenti hlásí na více škol současně a někdy se i na více škol zapíší. Když se později rozhodnou jen pro jednu, zruší ostatní zápis. To je něco, co univerzita nedokáže předvídat ani ovlivnit, protože nemá informace o ostatních přihláškách svých nově zapsaných studentů.
1: Plzeňská univerzita kvůli tomu přišla o přibližně 850 tisíc korun. Podle školy ale takové snížení nemá na její chod zásadní dopad.
0: Co bránilo dalším vysokým školám v tom, aby zvýšili počet studentů v těch požadovaných oborech?
1: Například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem upozorňovala už od začátku, že na požadovaný nárůst nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové vstupují do hry faktory, jako je počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium nebo úspěšnost u přijímacích zkoušek.
4: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
0: Upravuje tedy ministerstvo nějak svoje plány, co se týká nárůstu počtu vysokoškoláků?
1: Na vysoké školy budou v příštích letech přicházet silnější populační ročníky. Naznačuje, že by školám chtělo přidat peníze, protože upravilo výhled financování vysokých škol na roky 2027 a 2028. Počítá s tím, že zájem o studium může vzrůst asi o 5 až 6%. Pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
5: Podle toho, jak se bude vyvíjet příprava návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na roky 2028 a 2029, bude ministerstvo na platformě České konference rektorů apelovat, aby rostl počet přijímaných k vysokoškolskému studiu přiměřeně k demografickým předpokladům.
1: Podle ministerstva je nicméně dopad opatření zatím jen částečný a tak s univerzitami dál jedná, aby lidé nakonec potřebné obory opravdu studovali.
0: Je možné zdravotnické obory studovat i na Vysočině?
1: Ano, nabízí je Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, konkrétně jde v bakalářském studiu o obory zdravotně sociální péče, porodní asistence a všeobecné ošetřovatelství. Navazující magisterské studium pak nabízí obor sociální práce v péči o duševní zdraví v kombinované formě. Na všechny je aktuálně možné podat přihlášku.
0: Vysoké školy mají podle ministerstva nabírat více studentů. Jaká je aktuální situace? O tom nás dnes informovala také redaktorka Tereza Pešoutová. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V dopoledním dnešním vysílání už za pár minut také další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Do té doby František Nedvěc nebo taky Kim Wilde. Hezké dopoledne, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: František Nedvěd a kočovní herci v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, teď Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Jak to také bylo, když skončila válka? To se můžeme dočíst leckde, ale například vesnická obecní kronika nám v odstavci vzpomínek jednoho z tehdejších mládenců pod nadpisem Školní a obecní poměry v letech 1940 až 45 nabízí hned několik zajímavých střípků. Cituji. Rudá armáda přišla 10. května 1945. Přijela od města. Lidi stáli podél silnice a vojáky vítali. Před nimi šli nejdřív čtyři němečtí vojáci, odzbrojení se sklopenými hlavami. Paní Kohoutová u kostela zapálila portrét Adolfa Hitlera, který pověsila na kmen stromu. Všichni tleskali. Večer se ve vsi střílely barevné rakety. Celá vesnice byla rozzářená. U nových byl plný kotel jídla a plno masa v něm. Kdo přišel, ten dostal. Dodnes pamětník slyší píseň, která se zpívala Nad ostrůvkem v řece Volze. Vedle Novotných nechali Němci osobní auto. Děti ho začali po dnech rozmontovávat a postupně ho tenkrát rozebrali do posledního šroubku. Do vsi přijížděl pravidelně autobus, který jezdil na dřevoplyn. V kině byla taneční zábava a my děti jsme nakukovali dovnitř, u pana doktora hráli pak pro děti loutkové divadlo. Někteří spolužáci chodili do školy se svým pejskem. Všechno se prostě smělo. Svět si zkrátka oddychnul. Kromě toho se ale také všude válelo plno patron. A s nimi bylo tehdy zábavy. Kluk vzal patronu do míst, kde byla kapsle, dal hřebík a do něho praštil kamenem. Prd, rána jak z děla. Co se mohlo stát, to tehdy nikdo nedomýšlel. No a zítra je prvního zmrzlého muže.
1: Bejvávalo.
0: Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak dobře víte, tak s paní doktorkou Irenou Zimenovou už nějakou tu dobu hubneme v rámci pořadu Minuta pro zdraví. Co když se ale stane, že prostě nezhubneme? I to se totiž může stát. Jak pokračovat dál a nestrácí člověk motivaci? Budeme se o tom povídat v dalším díle pořadu Minuta pro zdraví. Ještě předtím nabízím Helenku Vondráčkovou, Beach Boys, nebo taky Pala Haberu a skupinu Tým.

0: pro zdraví.
1: Bohužel se nepodaří zhubnout každému, kdo by chtěl. Prostě u toho nevydrží. Co má potom dělat?
2: Tak určitě se nelinčovat, nenadávat si. Jsme prostě lidi a je úplně lidské být nedokonalý. Třeba nebyla vhodná doba. Bylo na mě moc jiné zátěže. Zpětně můžu zkusit vyhodnotit, jestli v těch změnách nebylo něco, co fungovalo. A snažím se vydržet aspoň u toho. A může to být větší pravidelnost, zařazení většího množství zeleniny, to, že se snažím večer nezobat, nebo alespoň vyměním čipsy za něco zdravějšího. A i kdyby ta jediná změna byla v tom, že se naučím zařadit do denního režimu procházku, pohyb, tak i tak je to úplně super.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Více než 400 Romů byly v květnu roku 1943 přesunuty z koncentračního tábora v Letech u Písku do Osvětimi. Spousta z nich se domů už nevrátila. Tragickou událost si včera připomněli přímo v Letech i někteří potomci přeživších. Více o tom už za chvíli v reportáži. Teď skupina Krištof. Život je krásný.

0: Posloucháte pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pietní setkání s potomky přeživších včera v Letech u Písku připomnělo oběti romského holokaustu. Právě odtud v květnu roku 1943 vyrazila kolona s více než 400 vězni do koncentračního tábora Osvětim. Většina z nich se konce války nedožila. Dalších 330 lidí zemřelo kvůli špatným podmínkám přímo v leckém táboře.
1: Když jsem chodil do 4., 5. třídy, tak jsme jeli s tatínkem a s bráchou ještě s mamkou po těch koncentrákách. To bylo ještě za socialismu.
2: Na svého tatínka vzpomenul jeden z potomků přeživších romského holokaustu Zdeněk Daniel. V koncentračních táborech za druhé světové války skončila většina jeho rodiny.
1: Jsme jezdili na Jižní Moravu za tetičkama, který bylo pár přeživších a měli to vytetované číslo na tom předloktí. A člověk si to dal do souvislosti až jako postupem věku, jo. A v podstatě je to takový trauma, který prostě člověk to nezažil, když vlastně tu vaši rodinu nějakým způsobem takhle poškodili.
2: Tragickými válečnými událostmi si prošla i rodina Rudolfa Murky, který je dnes předsedou spolku českých Romů a Sintů. Pobyt v Letech i v Osvětimi přežil také jeho otec.
3: U nás doma se o tom vyprávělo a od svých 8-9 let jsem s ním pravidelně každý rok jezdil do Osvětimi, jezdím až do dneška. Vozím tam svoje děti, vozím tam svoje vnuky a každý z těchto by neměl zapomenout, co se tehdy stalo.
2: U části rodin ale bylo téma spojené s pobytem v takovém zařízení spíš tabu, jako třeba u předků předsedkyně Výboru pro odškodnění romského holokaustu Jany Kokyjové.
4: Všichni jsme věděli, že naši prarodiče byli vězněni v koncentračních táborech, protože měli vytetované čísla, ale že by nám vyprávěli nějaké historky, to vůbec. Snažili se možná to nějak vytěsnit z ty mysli a tím nás vlastně jako chránit.
2: Společně se svým zesnulým strýcem Čeňkem Ružičkou stála v Letech u zrodu památníku obětem romského holokaustu. Podle ní je ale takový krok jen začátkem v cestě za vyrovnáním se s minulostí.
4: Já to necítím jako nějaký zadosti učinění, protože stále máme segregované školy, stále vidíme na internetu spoustu rasistických hesel. Bohužel to vydávám i ve veřejném prostoru.
2: Kromě potomků přeživších dorazili do Let u Písku velvyslanci Norska a Francie nebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. I on vnímá, že pro nápravu vzájemných vztahů se od konce války mohlo udělat mnohem víc.
5: Nakonec i na tomto pietním místě původně byl prasečák. Dneska tady máme důstojné pietní místo. Samozřejmě jsou tady rezervy. Já věřím, že si postupně uvědomíme, že dobrá a kvalitní společnost může fungovat pouze tehdy, pokud nebudeme nikoho považovat za méně cenného.
2: Téma holokaustu je nejen pro spoustu Romů stále ožehavé téma. Podle Zdeňka Daniela je ale třeba si tragické události neustále připomínat.
1: Doba je taková, že je třeba mladým říkat o tom, co se dělo, aby si to dali do souvislostí a aby se to neopakovalo prostě, no, to, co se dělo před těmi 80, 90 lety, vlastně na té druhé světové války.
2: Část hostů se včera zastavila i na nedalekém hřbitově v Mirovicích, kde jsou pochovány dětské oběti leckého tábora. Z Letů u Písku Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Zájem o letní brigády roste nejen mezi studenty. Ministři se sejdou se zástupci firem a odborů, jednat budou o změnách v důchodové oblasti. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka Sedlák. Ze zámoří přiletěl Bliml. Teploty do 21 stupňů převážně zataženo. Odpoledne se přidají přehánky a také bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Důchod na Vysočině v loni pobíralo skoro 147 tisíc lidí. Oproti roku 2024 je to zhruba o 870 méně. Ubylo zejména starobních důchodců, kterých je ale i tak téměř 63% z celkového počtu příjemců. Průměrná výše důchodu v kraji činí necelých 21 tisíc korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
4: Příjemci vdovských penzí tvoří na Vysočině asi 1/5 ze všech důchodců. Invalidé jsou zastoupeni ve zhruba 14%. V celkovém počtu příjemců současně převažují ženy. Starobní důchody mají ale v průměru asi o 2300 korun nižší než muži. 2/5 ze všech starobních důchodců v kraji odešly do penze předčasně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Změny v důchodech nebo financování investic státu do roku 2029 budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou dnes odpoledne. Vláda zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit také předčasnou penzi pro náročné profese.
5: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
3: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Sport. Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát v hokeji po příletu ze Švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Engholmu Červenka ani Sedlák nebyli. Stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezona po vypadnutí v play-off NHL, pokračuje trenér Rulík.
6: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
3: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku brankáře Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z play-off NHL. Definitivně jasné, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí.
2: Počasí.
3: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 12 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 15. Bude převážně zataženo, odpoledne už s přeháňkami a také bouřkami, lokálně i silnějšími. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: iRozhlas.cz, Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď v Humpolci, překáží tam nehoda nákladního auta, jezdí se tam pouze jedním pruhem, dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině. Doufám, že jste včera nezapomněli na svoje maminky a dali jste jim krásnou kytici. My se konec konců květinám budeme věnovat, ale trošičku jinak, než si myslíte. Protože v dnešním příběhu z Vysočiny se vypravíme do jedné z nejvýše položené trvalkové školky u nás. Rostliny jsou tam prý opravdu otužilé.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Myslím si, že mi dáte teď za pravdu, když řeknu, že jaro vyhání do zahrad i ty z nás, kteří zrovna nepotřebují záhony plné salátů, mrkve nebo hrášku. Chceme prostě mít okolí domu hezké a taky upravené. Někdo osloví zahradní architekty, někdo dá na tradice a další prostě osází pozemek keři a trvalkami. A čeká, jak to dopadne. My jsme se pro rady vypravili za odborníky.
2: Na okraji Pravíkova na Pelhřimovsku je trvalková školka. Jsem tady s Martinou Hofrovou. Já znám lesní školku, tam rostou stromečky.
3: Proč školka? Protože si pěstujeme mladé rostlinky, abychom si sami vypěstovali dospěláky.
2: Teď mi řekněte, co je to trvalka?
3: Rostlina takzvaně vytrvalá, to znamená, že si jednou zasadíte do zahrady a vydrží vám několik let, na zimu vám zmizí, takzvaně zatáhne a na jaře vlastně z kořenového systému vyroste znovu.
2: V uvozovkách trvalka je taková kytička pro lenošnější, protože nemusí sázet každý rok.
3: Ale musíte se starat o ní každý rok. Takže zdálo by se, že pro lenošnější, ale není to úplně jako nenáročná rostlina. Musíte ji ostříhat, na jaře ji přihnojit. Pokud se vám hodně rozroste, tak ji třeba rozdělit, abyste ji trošku omladili.
2: Pojďme teď tady k těm vašim nezáhonkům, protože když se na to podívám, tak je to spousta květináčků srovnaných do tvaru záhonku. A v těch květináčcích
3: rozchodníky, netřesky, lomy kámeny, tařičky a podobně, ty jsou ideální jako skalničky.
2: A nejsme ve skleníku.
3: U nás mají trvalky takovou macešskou výchovu. My je moc nerozmazlujeme.
2: Otužujete je.
3: Ano, přesně tak, aby byly odolné, aby si zvykly na to klima, který tady je, aby přežili tu zimu v přirozených podmínkách.
2: Tak zkuste mě provést.
3: Máme to rozdělené. Některá chce hodně sluníčka, některá chce méně sluníčka, některá chce polostín, některá chce vlhko, některá chce sucho. A my je musíme aspoň jako částečně tadyhle v tom prostředí simulovat. Takže pod stínovkou máme vlastně ty vlhkomilné.
2: Pojďme se tam podívat. To je zajímavé, ale my tady chodíme po nějaké folii,
3: ano.
2: A když jste teď zvedla ten květináček, ano. Tak ten kořen jde i skrz tu folii do země.
3: To je kvalitní přezimovaná kytka, ani se jí z květináče nechce.
2: Kořenový bal je opravdu zdravý. Teď už jsme mezi těmi vlhkomilnými. Je tady natažená hadice.
3: Automatické závlahy vlastního rybníka.
2: A vlhkomilná trvalka, to si představuji něco, co si zasadím k jezírku nebo do nějaké vlhčí části zahrady.
3: A nebo jsou to rostové rostliny, takový ty zákoutí.
2: Já poznávám tamhle ty velké fialovo-zelené listy, to znám.
3: Vergénie.
2: A tady ty malé lupínky, také na fialovělé.
3: Orlíčky.
2: Když si zakládám trvalkovou zahradu, tak musím počítat s tím, že ty trvalky se rozrůstají do těch koberečků. Nesmím to přehnat na začátku.
3: Ten trend je teďkon takový a hodně se o tom debatuje, že se snaží, aby ty výsadby byly co nejrychlejší, co nejvíc krásný, to hodně jako zahustit.
2: Takže potom ale musíme protrhávat.
3: Pak stejně za rok, za dva zjistíte, že musíte ty rostliny dělit, ale opřímně zrovna já nejsem ten zastánce toho, že ty rostliny by se měly jako příliš zahušťovat hned v těch prvotních vlastně výsadbách. Ono je to za rok, za dva, někdy za tři, ale prostě ten svůj prostor ta rostlina si udělá, ona sama ví, kam může růst.
2: Jsou nějaké modní trendy v trvalkách?
3: Každý rok se to mění. Letos je to, myslím, krvavec, loni to byla škornice, pokud se nepletu.
2: Z Pravíkova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Opouštíme Pelhřimov, vydáváme se směr Třebíč. Právě do Třebíče na Karlovo náměstí dorazil putovní City modul Baťův svět. A proč právě Tomáš Baťa teď ožívá v Třebíči? Na to nám odpoví regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se spojíme už za pár minut. Suzy Quatro, Vašo Patejdl, to je hudební nabídka, která nás čeká právě teď. Hezké dopoledne s námi. Agnes je moja.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Náš regionální stopař Adéla Zachová nás vezme úplně jinam.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Až do 16. května totiž můžete zhlédnout City modul Baťův svět v Třebíči na Karlově náměstí. Jeho srdcem je Koma modul Baťa. To je mobilní architektonická jednotka, která je inspirovaná baťovskou modularitou. Tuto putovní expozici návštěvníkům představí filozofii prací Tomáše Bati. My už na Karlově náměstí máme, jak jsem slibovala, našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou, aby nám vše představila. Tak tedy dobré dopoledne přejeme.
2: Krásné dopoledne. Jsem u Komy modulu Baťa, což je v téhle chvíli místo, kde se také mohou potkávat lidé, povídat si a vzájemně se inspirovat. Možná nevíte, proč je vlastně teď tahle putovní expozice zrovna v Třebíči. Ono je to proto, že letos si připomínáme 150. výročí od narození Tomáše Bati. Toho asi nemusím nějak více představovat, ale důležitou roli sehrála i Třebíč, přesněji řečeno Borovina, kde byla původní kuželna a tu převzala firma Tomáše Bati. Proto se město rozhodlo připomenout veřejnosti historii a i současný význam borovinského areálu. Další informace o putovní expozici a plánovaných akcích v souvislosti s výročím Tomáše Bati nám prozradí tisková mluvčí Iriny Marta Kydisová, kterou mám teď vedle sebe. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, taky přeji. Tak jak jste řekla, chceme vlastně připomenout kolemjdoucím, že Baťa a Třebíč neodmyslitelně k sobě patří. Tahle ta tradice baťovská, protože naše spojení s tím obuvnictvím a s koželužstvím sahá až do roku 1842 k rodině Budišovských, ale jako ten skutečný rozmach obuvnictví přišel právě až s Tomášem Baťou ve 30. letech minulého století. A my vlastně z toho odkazu toho Tomáše Bati čerpáme tady dodnes. Začali jsme spolupráci s nadací Tomáše Bati ze Zlína a už v loňském roce se tady konalo spousta akcí právě na baťovskou tématiku. Řekla bych, že takové velmi úspěšné je třeba pečení, škola pečení podle paní Baťové, podle Marie Baťové. A tohle třeba mohou lidé ochutnat i v tom modulu, protože tady místní cukrář Vojta Poskočil, který peče mimo jiné teda výborné dorty, tak podle její kuchařky, která se jmenuje 99 sladkých teček, tak peče právě různé sladkosti a lidé je v tom modulu mohou ochutnat. Mohou si tam samozřejmě taky koupit nějaké knihy Tomáše Bati, mohou se tam podívat, mohou tam i jenom relaxovat a vlastně tenhle ten modul tady všem připomene vlastně na čem Třebíč, hlavně teda Borovina, vyrostla. A já bych ještě chtěla říct, že v sobotu 16. května vlastně to bude poslední den, kdy lidé tenhle ten modul mohou navštívit. A protože tady je zrovna tradiční třebíčský jarmark, tak si u toho mohou třeba i nakoupit nějaké dobroty od místních farmářů a dodavatelů.
2: Já už jen připomenu, že všechny akce najdete potom na turistickém portálu Visit Třebíč.
0: Tak my zdravíme Vojtěcha Poskočila, který byl také hostem našeho dobrého dopoledne. Moc ho od nás pozdravujte. No a tolik regionální stopař Adéla Zachová, která se nám přihlásila z Třebíče z putovní expozice Baťův svět. Adélko, děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Regionální stopař.
0: V dopoledním vysílání za pár minut také dáme několik tipů, jak si poradit s jarním trávníkem, hlavně s tím mechem, který nám během zimy tak nějak vzniknul v tom trávníku. Nebojte se, Jarka Vykoupilová v rámci Babských rad pro nás tipy má, jak se ho zbavit a mít zase krásný trávníček, tak jak ho máme rádi, abychom mohli soutěžit se sousedy. Petra Janu, říkej mi právě teď.

0: Každý mi tě, lásko, závidí, možná i vy tohle. V průběhu léta zpíváte svému trávníku. Teď ale, abyste mu to opravdu mohli zpívat a byla to pravda, tak s tím nám poradí Jarka Vykoupilová. Jdeme se zbavit toho mechu v trávníku.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, housnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Zůstávejte s námi i nadále, už za pár minut vás pozveme na místo, kde to tuhle sobotu bude hodně, ale hodně adrenalinové. Možná ještě netušíte, já jenom nasměruji, vydáme se směr Náměšť nad Oslavou. Co všechno se tam uskuteční a to, že tam bude i Český rozhlas Vysočina, to se ode mě dozvíte už za pár minut.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina doznívá písnička od Ilony Čákové. Tak se od moře vrátíme na úplně jiné místo, kde o adrenalin a úžasné letouny rozhodně nebude nouze. Už tuhle sobotu, 16. května, pro vás budeme vysílat živě ze dne otevřených dveří, a to z letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Od 14 do 16 hodin si budu povídat přímo kousek od runway se řadou zajímavých armádních a taky leteckých hostů. Nutno říct, že celý den bude na letišti i stánek Českého rozhlasu Vysočina. No a o tom, co všechno vás čeká a jaké zajímavosti budete moci vidět v rámci dne otevřených dveří v Náměšti nad Oslavou, v rámci otevření, tak to uslyšíte už ve středu 13. května v rozhovoru Dobrého dopoledne, protože po 11. hodině přijali pozvání velitel 222. vrtulníkové letky Flying Hippos, podplukovník Miloš Morkus, společně s inženýrkou Štěpánkou Tříletou, která má na starosti vztah s veřejností 22. základny vrtulníkového letectva biskajská. Zkrátka dobře, bude to stát za to, tak si to rozhodně nenechte ujít a ve středu po 11. si poslechněte rozhovor, aby vás náhodou v sobotu po cestě do Náměště nad Oslavou na leteckou základnu něco nepřekvapilo.
1: Jsme s vámi i na Náměštsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Se v létě budou zpívat studenti, kteří seženou brigádu. Ne, vůbec to neříkám náhodou, protože nabídka letních brigád je letos oproti předchozím rokům nižší. Vyplývá to z dat personálních agentur. Některé pozice totiž postupně nahrazuje umělá inteligence. Například na Vysočině může na jediné brigádnické pracovní místo v některých oborech připadat až 30 uchazečů.
1: Já jsem si představoval nějakou třeba zmrzlinu, nějaký točení zmrzliny, no, to jsem bohužel nenašel nic takového. Ale nevím, no, jako mzda mi je docela jedno, cokoliv, co mi dá peníze, budu rád, jo.
2: Lukáš Horáček je studentem prvního ročníku střední průmyslové školy v Jihlavě. Letní brigádu si začal hledat už v půlce března.
1: Ptal jsem se v těch obchodech, jako je třeba Albert, Kaufland a tahle. Tam mi většinou dali přihlášku, to jsem vyplnil, ale vždycky tam říkali, že úplně nedávají moc velkou šanci na to, jestli tam dostanu, protože tam asi hodně lidí.
2: Právě o brigády v supermarketech je hlavně mezi středoškoláky stále zájem. Podle Jindřicha Hodka z personální agentury Index Noslush na jednu takovou nabídku připadne až 10 uchazečů.
3: Ty supermarkety patří k nějakému tomu průměru. I z toho důvodu, že ty supermarkety mají poměrně velkou fluktuaci. Když budu brát ty nejatraktivnější místa z pohledu brigádníků, jako nějaká kancelář, recepce, jo, nějaký muzeum, festival a tak dál, tak tam ten přetlak je výrazně větší a je to klidně 20-30 kandidátů.
2: Opačný problém ale trápí zemědělce. Podle zootechničky Dariny Pouvové z Třebíče je právě v tomto odvětví brigádníků nedostatek.
4: Protože je to obecně náročná práce, hlavně fyzicky, a každý úplně o to zájem nemá. Primárně k nám chodí na brigádu studenti zemědělských či veterinárních škol. Mají to v rámci praxe a hlavně mají k tomu nějaký cit, což je pro nás velice důležité.
2: Letošní nabídka brigád je zároveň v porovnání s loňskem zhruba o 10% nižší. Podle Jindřicha Hodka za to může celkové ochlazení ekonomiky, ale i rozšíření umělé inteligence.
3: O hodně populárních brigád, které šly dělat i vlastně během roku, jako i pomocí v marketingu a podobné věci, případně na nějaký lince zákaznické podpory, tak to vlastně všechno je v tuhletu chvíli řešen formou nějakého chatbotu nebo AI chatbotu a v podstatě dá se říct, že na tohleto brigádníci nejsou.
2: Z celkové nabídky letních přivýdělků na Vysočině jich je asi 70% manuálního charakteru. Vyplývá to z dat agentury Index Noslush. Brigádníci si při nich přijdou zhruba na 140 až 160 korun na hodinu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí.

0: Platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Falešné weby stále častěji zneužívají identitu společností Fortuna a Olwin. U Hybralce na Jihlavsku našli lidské tělo. Zřejmě jde o víc než týden pohřešovaného muže. Fotbalové slávy nehrozí odečet bodů za výtržnosti v sobotním derby. Teploty do 21 stupňů, převážně zataženo. Odpoledne se přidají přehánky a také bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Provozovatelé hazardních her v Česku se ve zvýšené míře potýkají s takzvaným brand spoofingem, tedy krádeží identity. Podvodníci neoprávněně využívají loga a jména známých značek, aby hráče nalákali na falešné weby s nelegálním hazardem, na kterém pak vydělávají. Zhruba 10x týdně se s tím setkává například společnost Olwin nebo Fortuna, dodává její mluvčí Petr Schrein.
3: V poslední době se ale ten problém skutečně prohlubuje. Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
1: Celní správa může dát podvodným webům pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí se je navíc snaží blokovat. Jihlavští policisté našli v katastru Hybralce na Jihlavsku mrtvé lidské tělo. Podle mluvčí Dany Čírtkové jde z největší pravděpodobností o pohřešovaného muže, po kterém pátrali od 27. dubna. Definitivně potvrdit to musí další vyšetřování. Příčinu a dobu úmrtí určí soudní pitva. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stefanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evokovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu.
4: Sport.
1: Fotbalové slávy nehrozí vyšší odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. O teoreticky získané body může přijít jen v případě kontumace utkání. Ačkoliv zápas byl přerušen za vedení Slávie 3-2 nad Spartou, Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
5: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávy, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů, takže z tohohle pohledu je to odebrání bodů.
1: Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne komise Ligové fotbalové asociace zítra.
4: Počasí.
1: V Třebíči a Telči teď mají 14 stupňů, v Košeticích 17, bude převážně zataženo, odpoledne už s přeháňkami a také bouřkami, lokálně silnými. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni, přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda dodávky a nákladního auta zpomaluje dopravu v pražském směru dálnice D1 za 139. kilometrem na úrovni Labiček. Počítejte tam s komplikacemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V kalendáři máme 11. května, to znamená, že právě dnes startuje týden rané péče. Co je to raná péče, komu pomáhá a proč je důležité přijít včas? V rozhovoru si dnes budeme povídat o podpoře rodin s dětí ohrožených vývojem a obavách rodičů i o tom, jak může pomoct na začátku příběhu ovlivnit další život dítěte i celé rodiny. Právě raná péče. Součástí budou také zkušenosti z praxe organizace Portimo a témata spojená s týdnem rané péče, který odstartoval právě dnes. Mým hostem je Jana Hrušková, vedoucí rané péče organizace Portimo. Krásné dopoledne vám přeji.
7: Dobrý den.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: V pondělním dobrém dopoledni si budeme povídat o tématu rané péče, protože právě dnes startuje týden rané péče. Jak dobře víte, hostem našeho vysílání je dnes Jana Hrušková, vedoucí rané péče organizace Portimo. Hned na úvod, pojďme si vůbec představit ten pojem raná péče, protože mnoho lidí tenhle termín možná slyší úplně poprvé.
2: Raná péče je terénní sociální služba. Je poskytována bezplatně u nás na území okresu Žďár nad Sázavou a zaměřujeme se na rodiny, kde vyrůstá dítě s nějakou speciální potřebou. Ta speciální potřeba může být vázaná třeba na poruchu autistického spektra, na nějaké kombinované postižení, může se jednat o celkový opožděný psychomotorický vývoj, může se jednat o nějaké dítě, které má vzácný syndrom, dítě s Downovým syndromem, anebo se také zaměřujeme i na děti, které právě ještě žádnou diagnózu nemají a jenom rodiny mají pochybnost o vývoji svého dítěte. Něco se jim na nich prostě nezdá. Takže i v tomto případě můžou oslovit ranou péči, kontaktovat se s pracovníkem. Toto první oslovení je nezávazné a vlastně rodina se vždycky může rozhodnout, jestli si službu vlastně do svého domu pustí, tím, že je terénní, jezdíme na konzultace do rodin, anebo vlastně s námi tu spolupráci vůbec nezahájí.
1: Vy už jste to víceméně naznačila, ale kdy je ten správný čas tuhle službu vyhledat a komu je tedy vůbec určena? Kdo se na vás opravdu může obrátit?
2: Můžou se na nás obrátit opravdu jakákoliv rodina, které se zdá, že prostě to jejich dítě se nevyvíjí tak, jak má. Může to být i prostě malá pochybnost, třeba, že dítě začne později chodit. A může s náma zkonzultovat, jestli je to v pořádku, není v pořádku. My když tak odkážeme i na další odborníky. A vlastně důležité je kontaktovat službu raná péče co nejdříve. Opravdu s tím neotálet, s tím, že se klidně můžeme i domluvit, že službu zahájíme později. Jo, že není nutný hnedka prostě tam provádět nějaké konzultace, intervence. Vlastně takový ideální je, když rodič dostane na kontrole u dětského lékaře vlastně kontakt na ranou péči. I ten doktor vlastně nebo dětský lékař by měl spolupracovat s tím rodičem tak, že by mu mohl říct, podívejte se, tady něco je malá odchylka, zkuste to zkonzultovat někde jinde. Takže čím dříve, tím lépe. Samozřejmě i pokud se na nás obrátí rodiče třeba v 5, 6 letech i v 6,5 letech, protože služba je poskytována do 7 let věku, tak rádi tuto rodinu přijmeme a vlastně poradíme, co a jak.
1: My neustále opakujeme, že je potřeba přijít co nejdříve, což je vlastně i motto týdne rané péče na začátku příběhu. Tak proč je to tak důležité opravdu neotálet?
2: Protože na začátku vlastně se dá vystavět i ten systém podpory a pomoci opravdu funkčně. Většinou, když rodiče přichází později, tak už se hasí nějaké problémy, které vznikají. Ale v případě, že opravdu se nějaké to opoždění ve vývoji i porucha autistického spektra podchytí hodně včas, tak se s tím dá udělat spousta kouzel a spousta práce.
1: Jak taková pomoc vůbec vypadá v praxi a s čím se na vás rodiny nejčastěji obracejí? I to dnes v dopoledním rozhovoru probereme. Zůstávejte s námi. Hostem našeho vysílání Jana Hrušková, vedoucí rané péče organizace Portimo. Připomínám, že dnes startuje týden rané péče.

0: host Heli Dvořákové.
1: V rámci týdne rané péče si dnešním dobrém dopoledni povídáme s Janou Hruškovou, vedoucí rané péče organizace Portibo. S čím rodiny nejčastěji přichází?
2: Rodiny nejčastěji přichází s tím, že třeba se nemohou s dítětem domluvit, že si třeba dítě neumí hrát, že má nějaké pohybové postižení, nebo třeba, že začalo pozdě chodit, nemluví. Mají třeba problémy umístit dítě do mateřské školky. Mají obtíže děti třeba při hře se svými vrstevníky. Může být i nepříznivá situace v rodině z důvodu toho, že dítě třeba z pruchu autistického spektra vlastně narušuje svým chováním chod v té rodině.
1: Je vždycky podmínkou, aby ty rodiče nebo ta rodina za vámi přišla a kontaktovala vás ta rodina? Nebo to funguje třeba i na doporučení?
2: Vždycky nás musí kontaktovat rodina. Nejlépe rodič. Občas se stane, že třeba nás kontaktuje i babička, ale my stejně chceme, aby vlastně ten rodič nás oslovil sám. Na doporučení rodiny neoslovujeme. Prostě ta služba je dobrovolná, takže tak by to mělo fungovat a vlastně rodič by měl mít tu motivaci vlastně s náma spolupracovat.
1: Jak konkrétně vůbec vypadá ta podpora, kterou Portimo rodinám nabízí?
2: Raná péče je vlastně služba terénní, to znamená, že my dojíždíme do rodin na konzultace zhruba jednou za měsíc. V případě, že nás rodina kontaktuje, tak se domluvíme nějakou první orientační schůzku, kde my představíme ranou péči, co všechno můžeme nabídnout a vlastně pak se domlouváme dál, jestli ta rodina tu službu chce nebo nechce. A my, co v rámci rané péče nabízíme, je sociální poradenství, je to provázení, podpora ve všech různých možných i životních situacích. Rodiny můžou s náma nahlídnout i do ukázek nějakých terapií, které si potom s dětma můžou objednat někde jinde. Můžeme doporučit odborníky, půjčeme pomůcky, knížky a vlastně pro rodiny jsme k dispozici na telefonu, e-mailu v podstatě každý den jako v týdnu.
1: My tady hodně hovoříme o dětech, o té pomoci těm dětem, ale velkou oporu často potřebují právě i ti rodiče. Jak pracujete s nimi?
2: Raná péče je vlastně služba pro celou rodinu a vlastně tu zakázku v podstatě dává jakoby rodič. Rodiče mají možnost si s náma povídat o tom, co právě prožívají a vlastně je to velká část práce s rodiči, s těmi dětmi, jste tady říkala, tak 50 na 50, je to prostě podle individuálních potřeb té rodiny.
1: No, pak mě napadá další věc, co všechno vůbec může ta raná péče změnit v tom běžném životě té rodiny?
2: Myslím si, že tam důležitý je vlastně dát těm rodičům naději, že ty věci se dají měnit, že se s tím dětem dá nějakým způsobem pracovat, že třeba, když to řeknu úplně zjednodušeně, se ta rodina zase jakoby dá dokupy a bude schopná běžného fungování a že jsou nějaké možnosti rozvoje toho dítěte.
1: No, pak tady další věc, když jsem se ptala, s čím nejčastěji ty rodiny přicházejí, tak ano, oni vám dají nějakou zakázku, co by chtěli vylepšit, co by chtěli spravit, ale jsou třeba nějaké obavy, se kterými se často setkáváte při tom prvním kontaktu, nebo s čím přicházejí, čím odcházejí, tak?
2: No, rodiny často přichází vlastně s tím, jestli to třeba někdy bude normální. Jo, jestli vlastně dokážou vůbec žít ten normální život. Přichází s tím, že neví, jestli vůbec dítě půjde do mateřské školky, jestli zvládne základní školu, jestli si zvládne hrát se svýma sourozencema, s vrstevníkama, jestli vůbec celá rodina přijme, že to dítě má nějakou speciální potřebu, tam teda to bývá občas náročný. A bývá to právě taky velká zakázka těch rodičů, vlastně jak fungovat v té rodině tak, aby všichni pochopili, že to dítě má nějakou jinou potřebu než ty ostatní.
1: My si za pár minut dáme i nějaký ten příběh z praxe, který ukazuje, jak velký dopad může mít právě raná péče.

0: Věry Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Jana Hrušková, vedoucí rané péče organizace Portimo. Raná péče, to je téma, o kterém si dnes povídáme. Řekněte mi, máte za ty roky působení právě v organizaci Portimo i nějaký příběh, který ukazuje, jak velký dopad může právě mít ta raná péče?
2: Pro mě takové jako nejdůležitější je vlastně příběh prvního dítěte, které bylo moje úplně první v rané péči, které jsem po nikom nepřevzala. A bylo to dítě s Downovým syndromem. Začali jsme ho navštěvovat asi zhruba v roce po několika náročných operacích srdce, kdy vlastně konečně mělo příležitost se začít rozvízjet, konečně se začalo trošku hýbat. A vlastně stáli jsme tak všichni nad tou postýlkou a říkali jsme si s rodiči, tak teda kde začneme, co budeme dělat. A další konzultace už probíhala, takže dítě už začalo pomaličku lézt. Byl tam strašně vidět velký rozvoj. A vlastně cílem naším bylo podpořit tu rodinu v tom, aby šli po malých postupných krůčcích, aby neočekávali úplně nějaké velké změny a aby vlastně, nebo velké přání těch rodičů bylo, aby to dítě se plnohodnotně zapojilo do běžného života. Což se podařilo. Pro mě takovým jedním překvapením bylo, že jsem se jednou chystala na konzultaci pomůcky, že dítě podpořím v tom, aby sedělo, a já jsem tam prostě přišla a dítě sedělo. Aniž by mě rodiče prostě dali předem, já jsem přišla, říkám, aha, tak dobře, tak něco jiného teda budeme dneska dělat a co dál. Takže to jsou takový super jako okamžiky. A vlastně toto dítě se podařilo začlenit i do běžné mateřské školky s asistentem. Dítě výborně komunikuje, úplně úžasně přemýšlí, zapojilo se mezi vrstevníky, dokonce na konzultacích mělo pak připravené úkoly i pro mě, ve chvíli, kdy jsme opravdu začali cíleně pracovat u stolečku, a vlastně dítě je schopné teďka navštěvovat běžnou základní školu s podporou asistenta a vlastně na poslední návštěvě už jako mimo ranou péči vlastně mi ukázalo své pracovní sešity a chlubilo se tím, vlastně to dobře všecko zvládá a vypadalo absolutně spokojeně.
1: Jak moc důležité je právě v rámci té rané péče to napojení se toho pracovníka na tu rodinu? Protože já mám pocit, že tam musí vzniknout takové, možná mě opravíte, trošku až přátelské pouto, aby si zároveň věřili, dokázali si sdělit ty svoje problémy.
2: Ta důvěra vlastně je základem té práce toho poradenského pracovníka. Pokud ten rodič nebo ta rodina nemá jakoby důvěru, tak vlastně dá se nějak pracovat, ale ta důvěra je základ. Určitě tam vznikne nějaké i jakoby přátelské profesionální pouto, bych to tak nazvala. Před do té rodiny já jsem jezdila vlastně 6 let a seznámila jsem se i se sourozenci, i s babičkami, s dědečky, vlastně celou širší rodinou, se kterými se to dítě vlastně setkávalo. Potom se těžko odchází někdy, ale vlastně jako musí se to zvládnout a jsou prostě rodiny, se kterými jsme v kontaktu třeba doteď, ještě třeba máme i nějaký jako poradenský schůzky. No,
1: já jsem ráda, že to tam zaznělo, protože jsem představila, že se to v nějakých 6-7 letech jako odsekne a konec. A najednou, jestli tam není to prázdné místo po tom pracovníkovi, který do té doby pomáhal a byl tam a jezdil na ty návštěvy.
2: Jo, většinou ty rodiny opravdu třeba ten rok ještě v kontaktu, potom jsme někteří i 2 jako roky a když se potkáme takhle, tak většinou ty rodiče sdílí, co se jako daří, co se jim ještě povedlo a opravdu v případě, že potřebují nějak poradit, tak se ozvou třeba i v 15 letech. Jo, když prostě nemají ke komu, tak se ozvou i nám a prostě to nějak vyřešíme nebo je navedeme někam jinam.
1: Zůstávejte s námi i nadále. Za pár minut osvětlíme, proč vůbec vznikl týden rané péče a co chce veřejnosti připomenout.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Dnes je mým hostem Jana Hrušková, vedoucí rané péče organizace Portimo. Tento týden startuje právě týden rané péče, nebo právě dnes začíná. Ale proč vznikl týden rané péče a co vlastně veřejnosti má připomenout?
2: Týden rané péče je vlastně osvětová kampaň, která má za cíl zviditelnit potřeby rodin, kde vyrůstá nějaké dítě se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním. Cílem vlastně je připomenout odborníkům, že tato služba existuje a že zásadní je včasná podpora rodin, právě dětí nebo rodin, kde vyrůstá nějaké dítě s postižením. Raná péče se potom pomáhá orientovat těmto rodinám v náročných životních situacích, může je provázet až do 7 let věku.
1: No, týden rané péče si připomínáme po celé České republice, ale do kampaně se právě zapojuje i Portimo. Tak co chystáte pro veřejnost?
2: Zítra by mělo proběhnout setkání s paní učitelkama, které právě pečují o děti, které využívají naši službu v mateřských školách. Ve středu 13. května proběhne beseda ve Žďáru nad Sázavou v městské knihovně, kde se budu snažit vypíchnout takové mezníky ve vývoji dítěte a hlavně ty odchylky, na které je potřeba se zaměřit. Ve čtvrté, pokud se nám to podaří, budeme mít možnost se propojit s lékaři nějakou online schůzkou, kde bychom rádi představili, co ta raná péče je, jak funguje a v jaké chvíli nám mohou děti odesílat, protože vlastně bych ráda i připomněla, že se můžeme věnovat i rodinám, kde teprve se dítě s nějakým postižením narodí, kde se to očekává. I v tomto případě můžeme poskytnout nějakou podporu a pomoc. A v pátek už si dáme volno.
1: No ale řekněte mi, co byste si přála, aby si lidé vůbec o rané péči uvědomili? Možná i z řad veřejnosti.
2: Já bych si přála, aby si uvědomili, že vlastně nemusí být sami na nějakou náročnou životní situaci. Že je možné se obrátit na někoho, kdo je rád podpoří a pomůže jim, předá jim informace, pomůže jim se i zorientovat v tom, co k ním přichází. A zároveň ale bude respektovat jejich potřeby a přání. A vlastně ta spolupráce spočívá v tom, že vlastně poradce rané péče nenutí to, co on si myslí, že je dobře, ale vychází z toho, co si myslí, že je dobře ta rodina. Samozřejmě máme nějaké zákonné věci, které musíme ohlašovat, abych to tady nezapomněla, ale vlastně ta rodina je ten hybatel toho svého příběhu.
1: Dovedeme si představit, co bývá pro ty rodiny po zjištění diagnózy asi nejtěžší?
2: Hodně často ty rodiny vůbec neví, co ta diagnóza obnáší. Takže prostě zorientovat se v tom, co vlastně bude. A vůbec jako přijmout to, že se narodí nebo že ta rodina má nějaké dítě, které je vlastně nestandardní. Přijmout to, že ten život se možná otočí úplně někam jinam, než ta rodina plánovala.
1: Jakou roli v tom hraje třeba i ta jenom samotná naděje, že to může být lepší, že někdo přijde, povede nás a může to být lepší?
2: Já si myslím, že každému z nás, když se otevřou nějaké možnosti, ze kterých si i můžeme třeba vybrat, tak se nám vlastně uleví. Že ta naděje, že nějaká cesta existuje a že už třeba i tou cestou někdo někdy šel a vlastně dopadlo to dobře. Že prostě vlastně my ty rodiny někdy i propojujeme, pokud mají zájem, takže vlastně můžou si i navzájem sdílet potom ty zkušenosti.
1: Můžeme říct, o kolik rodin aktuálně teď pečujete?
2: Naše kapacita je 45 rodin a vlastně dostáváme se na její hranici v současné době, ale je to tak, jako že někdo přichází, někdo odchází, takže vlastně kapacitu pořád volnou máme.
1: Možná nás právě teď poslouchají rodiče nebo prarodiče, kteří se stále bojí třeba oslovit organizaci nebo ranou péči, protože mají pocit, že všechno zvládnou sami, ale ono to tak vždycky být nemusí.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem pondělního dobrého dopoledne je dnes Jana Hrušková, vedoucí rané péče organizace Portimo. My se dostáváme k té otázce, pokud nás teď poslouchají rodiče nebo rodič, který má o vývoji svého dítěte pochybnosti, a nebo pokud nás poslouchají rodiče, kteří mají pocit, že všechno zvládnou sami, i když občas, jak se říká, už padají na dno, tak co byste těmhle lidem vzkázala?
2: Ať nás neváhají kontaktovat, pokud opravdu dítěti je do 7 let věku, ale mohou i tak, my je když tak přesměrujeme na jiné služby. Naše kontakty jsou na webových stránkách portimo.cz v oddělení raná péče. Je tam kontakt na mě jako vedoucí rané péče, telefon, e-mail. Stačí zavolat nebo i klidně e-mailem se ozvat, že byste měli zájem a dát kontakt na vás. V případě, že váháte, doporučuji aspoň zkusit. Opravdu službu může rodina ukončit, když ona potřebuje a myslí si, že buď nic nepřináší, anebo už splnila to, co měla.
1: Možná, když jsme ještě u té služby, tak je to služba hrazená?
2: Nebo... Služba je bezplatná. Uh-huh.
1: To je dobře, že to zaznělo. Hovořili jsme o tom, že raná péče rovná se Portimo, ale Portimo těch sociálních služeb nabízí ještě širokou škálu. Pojďme možná přiblížit, co všechno, čemu všemu se věnujete.
2: Portimo má ještě několik dalších služeb. Jedním z nich je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Potom je to občanská poradna, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ESOP, centrum prevence a tým okolo dítěte, což je multidisciplinární tým. Pro Portimo se teďka dostavuje v Novém Městě na Moravě budova, centrum Portimo. A já bych vás ráda pozvala na Den otevřených dveří, který se bude konat 5.9.2026 a všechny informace budou na našem Facebooku a i na stránkách Portima. Pokud byste měli zájem, přijďte, rádi vás tam provedeme.
1: Tak my moc děkujeme za krásnou pozvánku v samotném závěru. Jinak informace v rámci týdne rané péče najdete také na webu organizace Portimo.
2: A Facebooku.
1: Výborně, takže všechno to zkontrolujte, prohledejte, prolustrujte, ať víte. Já si moc vážím toho, že jste dnes byla naším hostem, že jste nám přiblížila, co všechno obnáší raná péče a jak moc může včasná raná péče pomoci každé rodině, ve které se nachází handicapované dítě. Mým dnešním hostem byla Jana Hrušková, vedoucí rané péče organizace Portimo. Moc děkujeme za to, co děláte a budu se těšit zase příště na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
2: Nashledanou. Hosté Heli Dvořákové.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodl.

0: do 21 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje Jakub Diviš. Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Taťána Hanaur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomě a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Lukáš Němec původně navrhoval 7letý trest a nyní zváží další postup.
1: Paní předsedkyně senátu vyhověla tomu návrhu, který jsem podával, a uložila trest tedy o jeden rok nižší, než byl návrh. Já si to přezkoumám a případně zvážím podání odvolání do toho výroku o trestu.
0: Abatyše Taťána Hanaur se odmítla k rozsudku vyjadřovat. Nedostatek dětských hřišť pociťují obyvatelé jihlavského sídliště na Dolech. Jedno nové prostranství pro volnočasové aktivity by proto mohlo vzniknout v příštím roce ve vnitrobloku mezi ulicemi Vančurova a Olbrachtova. Město kvůli tomu jedná se státem o odkupu nevyužitých pozemků, pokračuje lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
2: Tady v sídlišti jsou dvě hřiště, které dožívají, a my bychom rádi je nahradili jedním velkým. Je to vlastně takové uzavřené, že ty děti, když prostě někam vyběhnou, tak se nemusíte rodiče bát, protože tady nejsou žádná auta, je to tady vlastně úplně bez aut.
0: Na sídlišti žijí zhruba 3000 lidí. Rusko a Bělorusko propustili 3 polské a 2 moldavské vězně. Na síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Propuštění podle něj zprostředkovaly Spojené státy. Trump taky poděkoval běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho spolupráci a přátelství. Lukašenko, který je blízkým spojencem Moskvy, v posledních 2 letech propustil stovky vězňů. Washington na oplátku začal rušit sankce proti Minsku. Sport. Jihlavští fotbalisté stále drží naději na záchranu ve druhé lize. V neděli po víc než půl roce vyhráli v soutěži zápas, když na domácím hřišti porazili Kroměříž 1-0. Branku vstřelil obránce David Štětka, který si víc než gólu cenil toho, že mužstvo udrželo čisté konto.
3: Jsme to zase odmakali prostě odzádu a ke konci tam myslím, že měli 2 šance takový, že tam mohli z toho vytěžit víc, ale konečně i tyčku vlastně dali, tak konečně nějaký to trochu štěstíčko stálo při nás a otočilo se to.
0: 2 kola před koncem je Vysočina Jihlava poslední, na záchranu ztrácí 3 body. Počasí. Jihlava nebo Chotěboř hlásí teď popolední 18 stupňů, Moravské Budějovice 19. Oblačnou oblohu odpoledne vystřídají přehánky nebo bouřky, které mohou být lokálně i silné. Večer budou srážky přecházet do mírnějšího deště a teploty dnes dosáhnou 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 ve směru na Prahu se na 131. kilometru za Měřínem stojí tam porouchané vozidlo, mělo by být v odstavném pruhu, dejte tam pozor, provoz houstne. A kousek zatím na kilometru 126 je průběžně uzavírán pruh pro pomalá vozidla, silničáři provádějí údržbu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu Českého rozhlasu a zdraví Jarda, Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše, jenom vaše přání, takže co budeme hrát, je prostě na vás, tak zavolejte třeba na číslo 22 155 49 99 a pokud chcete poslat SMSku a někomu popřát, tak je jiné číslo 90 011 04 a začnete slovem píseň, děláte mezeru, krátkou zprávu a pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost, pojďte na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: si představ, Ireno. Včera jsem se pohádala s manželem a řekla jsem mu, že odjedu k mamince. No a co on? Co ona to řekl? No, že je to pořád lepší, než kdyby přijela maminka k nám.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání. Já mám tady první a píše Zdena, že by chtěla zahrát písničku š. Tak je to tady první š, druhý š, třetí š. Jdeme na to, Zuzana Norisová.

0: Tomku, že jsi tak mokrej. Ale hráli jsme s klukama na psy. A já byl strom.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: No a mám tady další přání, tak kde pak to je tady krásné sluneční odpoledne. Chci nechat zahrát písničku od Lucie Bílé Máma. Písničku posílám všem máma, maminkám, které měly včera svůj svátek, všem maminkám, všechno nejlepší, pevné nervy, které s námi dětmi a celými rodinami potřebují hodně zdraví. A taky bych chtěl popřát všem svatavám a svatoslavám k dnešnímu svátku. Svatava, slovenský původ, význam, silná moc, zítra a tak dále a tak dále. Tak tyhle ty informace z internetu si umíme sehnat sami, takže zahraju samozřejmě taky 94. narozeninám jeden z nejlepších herců a král dechovky Josífek Zíma. Bohužel loni navždy odešel. Dnes je to přesně o rok, dva měsíce a pět dní, co odešel. Vzpomínám na tebe. Dnes slaví 38. narozeniny kanadský útočník a spoluhráč Davida Pastrňáka, Pasty z Bostonu, Madrid. Přeju mu všechno nejlepší, hodně zdraví a ať se mu nadále daří na Floridě. Tak to posílá, prosím o přečtení celého přání, díky, tak to posílá Štěpán. Štěpáne, já bych ti jenom chtěl říct, že tohle to je pořad zaměřen na to, aby jsme mohli zahrát svým známým pro radost a informace z internetu, kdo má ve světě nějaký narozeniny a proč se jmenuje takhle, tak to si umíme taky vyhledat. Tak pro příště, prosím tě, kratší přání a popřej třeba, já nevím, někomu z rodiny. Děkuju a posílám ti písničku, kterou si spřál máma Lucie Bílá. To přání bylo ještě delší, teda musím podotknout, bo hodně.
3: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strašné.

0: Dedo, řekni fór.
1: Tati, tati, řekni mi, co je to ozvěna? Jo, Karlíku, tak to je jediná věc na světě, která nedovolí, aby měla tvoje maminka poslední slovo.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak. A v této chvíli na telefonu už čeká Blaženka Kruntorádová z Lučice. Krásný dobrý den.
3: Krásný dobrý den, Jaroušku. Jsme se dlouho neslyšeli, ale poslouchám vás občas, teda už méně, protože jsem důchodkyně a mám čím dál méně času. Ale včera jsme se vrátili ze čtyřdenního pobytu na Šumavě a chtěla bych poděkovat paní starostce, to je naše vedoucí hlavní, která se nás ujímá už 15 let. Každý rok s náma vybere nám nějaký pobyt a stará se o nás a my jí moc děkujeme. Bylo to moc fajn. Vrátili jsme se z Volar a okolí. Nachodili jsme my 65 plus, skoro 50 kilometrů za ty 4 dny.
2: Hezky.
3: Takže jsme skvělý holky a moc děkuju Martině a všem účastnicím.
2: A posíláme Jirku Schellingera šípkovou růženku.
3: No, děkuju moc, Jaroušku, a někdy naslyšenou.
2: Krásný den.

0: Hele, tak tohle není vtip, ale to je taková rada, jo. Pokud hledáš pravdu ve víně, nesmíš to vzdát hned po první skleničce.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání. No a já tady mám další přáníčku. Jardo, prosím, Olympik, písničku Dávno a pošli to mojí Žanetce do Třebíče. Samozřejmě Třebíč tady tím směrem tamhle. Už je to tam.

0: Tu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
3: A pozor!

0: Dvě vstupenky na speciální seniorské promítání českého filmu Neporazitelný v Jihlavském Cinestaru pro vás bude mít zítra ráno Ivana Wiesnerová. Tak nezapomeňte poslouchat.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, mám tady další přáníčko. Prosím o zahrání písničky 7 žlutých kamínků. Díky, Milena, je to tady.

0: cesta se žení. Slečno, berete si tady přítomného? Ano. A vy, berete si tady přítomnou? No tak určitě.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Tak a mám tady další přáníčka, tady píše Pavko, že by prosil písničku, kterou moji rádci bohužel nenašli a posílá ji pro všechny, co jsou leniví a nechce se jim. Teď se jim chtít bude. No, nebude. Díky, nazdárek, Pavko, já se moc omlouvám, rácové nenašli. Mám tady další přáníčko, zdravím, pane Jaroušku, moc krásná modlitba od Dyka všem maminkám. Díky, Zdena, jasně.

0: po nevydařené kvalifikaci na fotbalové mistrovství světa vstoupí do šatny trenér a povídá: chlapi, už jsem přišel na to, co uděláme, abychom vyhrávali. A co, trenére, udělám z vás dechovku.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A teď tady píše Petr, že už dlouho neslyšel kulatou a ať to pošlu jeho manželce, Zdeničce, samozřejmě je to tady.

0: Pepíčku, kolikrát jsem ti říkal, že si nemáš hrát se sirkama?
1: Já si nehrál. Já si zapaloval cigaretu.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na telefonu už čeká Marie Sokřížek. Krásný den.
4: Krásný den, zdravím vás a všechny posluchače. Chtěla bych tady tuto písničku věnovat všem, kteří poslouchají. A musím vám, pane Jarouši, říct, že ty vaše vtipky mě minulý týden hrozně chyběly. Takže aj pro vás a děkuju vám za ně. A taky bych to poslala panu Ludvíkovi do Salavy za ty jeho vtipky, taky slušný. A moc, moc vám děkuju za zahrání.
3: Moc rád zahraju. Posílám Marínu Michala, teda Milana Chladila, a vám přeji krásný den a děkuju.
4: Vám taky, naslyšenou.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, posloucháte Český rozhlas. Kdo pak je teď na telefonu, kdo se nám dovolal? Krásný dobrý den.
3: Dobrý den, Eliška.
2: Tak Eliško, co to bude a jak to bude?
3: Bude to země má vzdálená ostřihavky a ještě v ostatním žeda, co jsou sami, jako já včera jste hrali matkám a dneska budete hrát všem nám. A vůbec i vám, všem osaměným lidem a moc děkuju. Eliška z Ovličkovýho Brodu.
2: No tak jo, tak už to tam mám, teda ne, já to tam ještě nemám, ale už skoro. Země vzdálená, je to BSP, Kamil Střihavka, jdeme na to.
3: Ano, moc krát děkuju, jste světový.
2: Děkujem.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání a na telefonu už čeká pan Vítek. Krásný den.
1: Krásný den, přeju všem a dneska bych chtěl popřát paní Svobodový Alence do Předína ke krásným 73. narozeninám. Taky přeju já a děda Zdenek. Všechno nejlepší a hodně zdraví, máte moc rád.
0: A vy jste chtěl písničku Asi miluju tě, Jelen, a já to nemůžu najít, jak je to možný. To zpívá, myslím, s Hradišťanem.
1: To je možný.
0: Já myslím, že to je ono. Mám to tam, posílám.
1: Výborně.
0: A přeju krásný den.
1: Tak tež já i vám.

0: Jardo, řekni fór.
1: Moje bejvalka mi řekla, že její novej je dvakrát větší chlap než já. Tak si myslím, že ji naštve, když jí odpovím, že moje nová váží polovinu toho, co ona.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A mám tady poslední dvě přání, prosím o zahrání ke včerejšímu svánku maminek, té mojí do nebe měkkýho baladu o polných vtákoch, díky z Denda z Bystřice. Pak tady mám další, dobrý den, prosím o zahrání písničky od kapely Kabát, malá dáma pro Zdeňka z Letče nad Sázavou. K jeho 50. narozeninám vše nej přeje a písničku posílá Petr Kocián z Pelřimova. Díky moc za zahrání, není zač, mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr, čau.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zájem o letní brigády roste nejen mezi studenty. U Hybrálce na Jihlavsku našli lidské tělo, zřejmě jde o víc než týden pohřešovaného muže. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus. A bude oblačno, později s bouřkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš.

0: těch oborech, a to je ten zmiňovaný průmysl, zemědělství, jo, a do jisté míry vlastně vykrývají nezájem českých studentů o nějakou jakoby těžší manuální práci.
1: Jihlavští policisté našli v katastru Hybrálce na Jihlavsku mrtvé lidské tělo. Podle mluvčí Dany Čírtkové jde s největší pravděpodobností o pohřešovaného muže, po kterém pátrali od 27. dubna. Definitivně potvrdit to musí další vyšetřování. Příčinu a dobu úmrtí určí soudní pitva. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někdy i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
2: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
1: Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristrová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testu negativní. Ristrová dodala, že ale test podstoupí znovu. Sport. Fotbalové Slávii nehrozí vyšší odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. O teoreticky získané body může přijít jen v případě kontumace utkání. Zápas byl přerušen zavedení Slávie 3-2 nad Spartou. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
3: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávy, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů, takže z tohohle pohledu je to odebrání bodů.
1: Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne komise Ligové fotbalové asociace zítra. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou je 17 stupňů, v Dukovanech 18. Oblačnou oblohu odpoledne vystřídají přehánky nebo bouřky, které mohou být lokálně i silné. Večer budou srážky přecházet do mírnějšího deště a teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru z Prahy do Brna stojí na 131. a půltém kilometru porouchané vozidlo v odstavném pruhu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Hezký den.
4: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června, a díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku, takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF založení, ano, přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřeli nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste. Protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
1: jo,
0: zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Třešť by mohla mít zimní stadion. Falešné weby stále častěji zneužívají identitu společností Fortuna a Olvin. Slovenský soud odročil začátek líčení v kauze údajné zločinecké skupiny ve vedení policie. Večer a v noci bude deštivo, zítřek přinese ochlazení, teploty do 12 stupňů. Začínají zprávy, dobré odpoledne přeje Jakub Diviš. Možnost stavby zimního stadionu prověřuje vedení Třeště. Mohl by vzniknout v lokalitě pod Šlajfernou u příjezdu do města společně s obchodní zónou a bytovými domy. Podle nově zpracované studie by navíc u nájezdu do zóny mohl být kruhový objezd, pokračuje lidovecký starosta Vladislav Hink.
2: Tuhle chvilku tak trochu

0: silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí až do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někdy i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
1: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Šťastný také řekl, že o bezpečnosti při utkáních jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou a některými politiky.
2: Také jsem v kontaktu s kolegy poslanci, zejména tedy s kolegou Patrikem Nacherem, ale i ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, kteří minulém volebním období už se zabývali legislativně některými návrhy, které se právě týkají bezpečnosti na stadionech.
0: Napadení hráčů Sparty nebo házení světlic na tribunu hostů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Za to hrozí až 2 roky vězení. Disciplinární komise může Slávii uložit až 10-milionovou pokutu, kontumovat utkání nebo uzavřít stadion pro fanoušky. Počasí. Teploty v kraji se teď pohybují mezi 16 a 21 stupni. Odpoledne a večer se na Vysočině můžou objevit bouřky, lokálně i silné, s přívalovým deštěm, výjimečně kroupami. Srážky budou přetrvávat i přes noc a nejnižší teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Zítřejší den ledovýmu Pankrác přinese výrazné ochlazení a větrné počasí. Čekáme zatažené nebe a teploty nepřekročí 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Brna do Prahy mezi kilometry 126 a 127 je uzavřený pruh pro pomalá vozidla, probíhá tam údržba. A na silnici před Termesivy na Havlíčkobrodsku havarovalo osobní auto, projedete kyvadlově.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ladíte, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 15. hodině. Oslavit hudbou budoucnost a nabitou svobodu, to si přál rok po konci druhé světové války zakladatelé Mezinárodního festivalu Pražské jaro. Co všechno ale museli ještě před zahájením zařídit a jak zněly první koncerty? I to si připomeneme díky rozhlasovému archivu. Naše vysílání zhruba za 15 minut.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Bohužel se nepodaří zhubnout každému, kdo by chtěl. Prostě u toho nevydrží. Co má potom dělat?
2: Tak určitě se nelinčovat, nenadávat si. Jsme prostě lidi a je úplně lidské být nedokonalý. Třeba nebyla vhodná doba. Bylo na mě moc jiné zátěže. Zpětně můžu zkusit vyhodnotit, jestli v těch změnách nebylo něco, co fungovalo. A snažím se vydržet aspoň u toho. A může to být větší pravidelnost, zařazení většího množství zeleniny, to, že se snažím večer nezobat, nebo alespoň vyměním čipsy za něco zdravějšího. A i kdyby ta jediná změna byla v tom, že se naučím zařadit do denního režimu procházku, pohyb, tak i tak je to úplně super.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: vstupenky na speciální seniorské promítání českého filmu Neporazitelný v Jihlavském Cinestaru pro vás bude mít zítra ráno Ivana Wiesnerová. Tak nezapomeňte poslouchat.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme vám dohráli skupinu Jelen. Propojit po druhé světové válce Evropany hudbou. To se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dnes je to 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Rozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Máme krátce po půl čtvrté a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. O prodlouženém víkendu jsme oslavili konec druhé světové války a dnes první pracovní den po oslavách se podíváme do doby, jak to tehdy krátce po konci války u nás vypadalo a jak to lidé prožívali. Je tady Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo. Jak to také bylo, když skončila válka? To se můžeme dočíst leckde, ale například vesnická obecní kronika nám v odstavci vzpomínek jednoho z tehdejších mládenců pod nadpisem Školní a obecní poměry v letech 1940 až 45 nabízí hned několik zajímavých střípků. Cituji. Rudá armáda přišla 10. května 1945. Přijela od města. Lidi stáli podél silnice a vojáky vítali. Před nimi šli nejdřív čtyři němečtí vojáci, odzbrojení se sklopenými hlavami. Paní Kohoutová u kostela zapálila portrét Adolfa Hitlera, který pověsila na kmen stromu. Všichni tleskali. Večer se ve vsi střílely barevné rakety. Celá vesnice byla rozzářená. U nových byl plný kotel jídla a plno masa v něm. Kdo přišel, ten dostal. Dodnes pamětník slyší píseň, která se zpívala. Nad ostrůvkem v řece Volze. Vedle Novotných nechali Němci osobní auto. Děti ho začali po dnech rozmontovávat a postupně ho tenkrát rozebrali do posledního šroubku. Do vsi přijížděl pravidelně autobus, který jezdil na dřevoplyn. V kině byla taneční zábava a my děti jsme nakukovali dovnitř, u pana doktora hráli pak pro děti loutkové divadlo. Někteří spolužáci chodili do školy se svým pejskem. Všechno se prostě smělo. Svět si zkrátka oddychnul. Kromě toho se ale také všude válelo plno patron. A s nimi bylo tehdy zábavy. Kluk vzal patronu do míst, kde byla kapsle, dal hřebík a do něho praštil kamenem. Prd, rána jak z děla. Co se mohlo stát, to tehdy nikdo nedomýšlel. No a zítra je prvního zmrzlého muže.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: V sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
2: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
3: O písničku na přání můžete požádat.

0: Jardo, řekni fór.
1: To takhle jeden večer přijde muž do baru a je na něm vidět, že je smutnej, no. Barman se může zeptat, jako co chce, on říká, no jedno pivo. No a barman mu načepuje a ptá se, hleďte, co se stalo, proč jste dneska takovej smutnej? Ale se ženou jsme se pohádali, no. A řekla, že se mnou nebude měsíc mluvit. No a co je na tom špatnýho? No měsíc dneska večer končí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Makarony se sýrem milují především děti, ale vyzkoušet něco podobného trochu jiného mohou klidně i dospělí. Těstoviny se sírovou omáčkou by nutriční poradci asi nedoporučovali na každý den. Nicméně jednou za čas se i tato rychlovka dá do jídelníčku zařadit.
2: Když dojdou nápady, co rychlého uvařit k obědu nebo večeři, řeknou si členové naší rodiny občas o těstoviny se sírovou omáčkou. Americká klasika mac and cheese neboli makarony se sýrem jsou něco podobného, ale k nám zatím ještě nedorazili, takže je ani neděláme. Na výběr máme jiné možnosti, jak udělat sýrovou omáčku. K té první potřebujeme jen smetanu na vaření a goudu. V malém hrnci mírně ohřejeme kelímek smetany, pak nastrouháme 10 deka sýru gouda a vsypeme do hrnce ke smetaně. Promícháme, necháme roztéct a ve chvíli, kdy je omáčka dostatečně hustá, máme hotovo. Omáčkou můžeme zalít uvařené těstoviny nebo ji použít k hranolkám místo tatarky či majonézy. Druhá verze sýrové omáčky trvá trošku déle, ale opravdu ne o moc. Nejprve si uděláme normální jížku. Na lžíci másla chvíli mícháme lžíci hladké mouky a jakmile se rozvoní a lehce zrůžoví, zalijeme 2 deci mléka. Mícháme asi 5 minut a do vzniklého bešamelu poté přidáme 1 obdélník kvalitního taveného sýra. Přidáme sůl a pepř, případně špetku polévkového koření bez glutamátu a ještě chvíli mícháme do zhoustnutí. Omáčkou můžeme přelít 2 porce těstovin a celé jídlo pak obohatit miskou salátu z čerstvé zeleniny. Dejte si a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky, Vaško, zase zpátky.
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Známěště nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokitky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
6: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Kraj Vysočina odmítl státem navrhované akcelerační oblasti pro větrné elektrárny na svém území. Pro firmy jsou často jako brigádníci vhodnější seniori než studenti. Ukrajina informuje o ruských útocích, a to i přes stále platné příměří. A večer a v noci bude deštivo, zítřek přinese ochlazení teploty do 12 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Navrhované akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren na svém území nechce vedení kraje Vysočina. Dnes se proti nim vyslovili radní. Stát v regionu navrhuje vytyčit celkem 14 takových oblastí vhodných pro budování větrníků. Nesouhlasné připomínky teď rada kraje Vysočina odešle Ministerstvu pro místní rozvoj. Kraj se podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly obává, že by investoři v akceleračních zónách mohli obejít případná nesouhlasná vyjádření obcí a dalších subjektů.
8: Akcelerační oblast znamená to, že tam je zrychlená výstavba bez možnosti toho, aby se k tomu vyjádřili občané, aby se k tomu vyjádřilo to území. A proto jsme odmítli všech 14 oblastí. Znamená zrychlený režim výstavby bez možnosti vyjádřit se. A to my rozhodně na území kraje Vysočina nechceme.
7: Nabídka brigád na Vysočině se často nesetkává s jejich poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavby. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
9: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas. Celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní, to znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.

0: 36 a 127 je uzavřený pruh pro pomalá vozidla, probíhá tam údržba a na silnici před Termesevy na Havlíčkobrodsku havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
4: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
3: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář zazpíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, jo, křemioku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten obrkuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portu a říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec, já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec, takže to je zvláštní.

0: Jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umejt, takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl špaček, no.
1: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat, protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinou štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak plaveme dál, to byla mladší Halina.
4: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli by se to nemělo říkat,
3: ale
4: to je tak
3: čtvrtstoletí
4: mladší, mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
3: A vyděláte tu mladou nebo tu zralejší?
5: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
3: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
4: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo
3: oficiálně
4: nezve.
3: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
4: tak
3: pozvánky se pohrnou.
4: Teoreticky pozvat.
3: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
5: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
3: Ano, no, přesně.
5: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo? To tam děláme ty dětky, víte?
3: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ano, ústav česně. Národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
3: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla, pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba veřel zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský,
3: ano.
4: Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vyštíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No, dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač, na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně, že zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásný setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak... Oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Wericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Suchý šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. To jako pr...
5: Jo, jako prču z aristokracie. Jo, takhle, já jsem přemýšlel, vy...
4: Z monarchie, jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
4: Ale jinak musím chlít, že jsem ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
5: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
5: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
5: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
5: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: Suchý a vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bychom ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tam byl starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, on, že má ránu, ale já...
13: Ty mi čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
5: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já se na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
5: Ano, ano,
1: dobrá.
5: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce?
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková s panem
13: Vedrnou. No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to jak rtuťovitý Luděk Sobota.
13: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revue. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: aha.
2: A byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se
3: na shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano. Tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne, chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím, kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám, já poznám, že by George?
5: Ne, Janý.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádáno, amigo.
1: Kamarádino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo.
1: Tak.
5: A to by to, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady...
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne? A furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady
13: předběh.
12: Byl první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: No tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě, nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se...
1: S humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, děkuji, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.
14: No tak posuň.

0: bráně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Třešť by mohla mít zimní stadion. Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. Francie má první potvrzený případ hantaviru. A večera v noci bude deštivo, zítřek přinese ochlazení, teploty do 12 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš. Možnost stavby zimního stadionu prověřuje vedení Třeště. Mohl by vzniknout v lokalitě pod Šlajfernou u příjezdu do města společně s obchodní zónou a bytovými domy. Podle nově zpracované studie by navíc u nájezdu do zóny mohl být kruhový objezd, pokračuje lidovecký starosta Vladislav Hink.
4: Tuhle chvilku tak trochu asi vyčkáváme, jaká bude reakce veřejnosti. Podle toho se zařídíme, jak dál postupovat. Ale i tak si myslím, že je potřeba, aby ta studie prošla nějakým projednáváním s dotčenýma orgánama státní správy.
2: Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
5: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
2: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku se počítá od roku 2027. Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o pasažéry z výletní lodě MV Hondius, která o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo přes 90 lidí. Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphane Ristrová v rozhlase upřesnila, že se nákaza potvrdila u jedné Francouzky.
6: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
7: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35-50%. Premiér kvůli současné situaci svolává jednání vlády. Kabinet zároveň vydal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: A 4 lidé, kteří přišli do kontaktu s osobou nakaženou hantavirem z výletní lodi, jsou hospitalizováni taky ve Frankfurtu nad Mohanem. Německé ministerstvo zdravotnictví podle agentury DPA informovalo, že nemají žádné příznaky onemocnění. Patrně je ještě dnes odvezou do spolkových zemí, kde žijí, a všichni 4 zůstanou v karanténě. Ministerstvo dodalo, že v následujících týdnech je budou průběžně sledovat. Inkubační doba hantaviru může trvat až 45 dnů. Sport. Česká fotbalová reprezentace.

0: deštěm, výjimečně i kroupami. Srážky budou přetrvávat i přes noc a nejnižší teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Zítřejší den Pankrác přinese výrazné ochlazení a větrné počasí. Čekáme zatažené nebe a teploty nepřekročí 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody teď hlášeny nemáme, ale na mnoha místech silně prší. Kluská vozovka plná vody je hlášená teď třeba na D1 u Měřína. Tolik zprávy a teď už začíná den v kraji.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Je pondělí a je tady taky den v kraji Českého rozhlasu Vysočina krátce po 17. hodině. Rada kraje odmítá zavedení takzvaných akceleračních zón na svém území. Jde o oblasti, kde stát navrhuje zrychlit a zjednodušit stavbu větrných elektráren. Proč je hejtmanství proti, tak to probereme s naší reportérkou zhruba za čtvrt hodiny. No a dnes taky odstartoval týden rané péče. Co je raná péče, komu pomáhá a proč je důležité přijít včas, tak i o tom bude řeč.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobrý podvečer. O letní brigády je na Vysočině zájem nejen mezi studenty, ale také u lidí na rodičovské dovolené či u seniorů. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se mezi uchazeči o krátkodobé přivýdělky objevili také ukrajinští uprchlíci. Ve kterých oborech přibližuje Jindřich Hodek z personální agentury Index Nosluš.
2: Hlavně

0: v těch oborech, a to je ten zmiňovaný průmysl, zemědělství, jo, a do jistý míry vlastně vykrývají nezájem českých studentů o nějakou jakoby těžší manuální práci.
1: A my se k tématu vrátíme zhruba za 15 minut. Policisté z Jihlavy objevili v katastru Hybrálce na Jihlavsku tělo bez známek života. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové jde zřejmě o muže, který byl pohřešovaný od 27. dubna. Jistotu ale přinese až další vyšetřování. Přesnou příčinu i dobu úmrtí určí soudní pitva. Obyvatelé jihlavského sídliště na Dolech dlouhodobě postrádají dostatek dětských hřišť. Radnice nyní se státem vyjednává odkup nevyužívaných pozemků a už v příštím roce by tak mohlo vzniknout nové místo pro trávení volného času ve vnitrobloku mezi ulicemi Vančurova a Olbrachtova, jak doplňuje lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
2: Je to vlastně jako je uzavřené, že ty děti, když prostě někam vyběhnou, tak se nemusíte rodiče bát, protože tady nejsou žádná auta, je to tady vlastně úplně bez aut.
1: A na sídliště na Dolech se ve Dni v kraji vrátíme něco po 17:30. Vedení kraje Vysočina nesouhlasí s návrhem akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Radní dnes rozhodli, že Ministerstvu pro místní rozvoj pošlou nesouhlasné připomínky. Obávají se hlavně omezení vlivu obcí na schvalování projektu. Více uslyšíte v našem vysílání za pár minut. A na plochu u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou dnes začaly přijíždět první pouťové atrakce. Místní svatojánská pouť se podle vedení radnice řadí k největším v republice. Přestože hlavní část programu odstartuje až o víkendu, dopravní omezení ve městě začaly už dnes. Kvůli pouti nebudou dočasně obsluhované autobusové zastávky v Libušínské, Libické, Brodské a Sázavské ulici. Tolik zpravodajský přehled toho nejdůležitějšího, co přinesl 11. květen. Přinesl vám ho Jakub Diviš.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ve 16:45 posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. Možný vznik takzvaných akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren dnes odmítlo užší vedení kraje Vysočina. Vytyčení oblastí vhodných pro budování větrníků společně navrhla Ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí. Radní kraje ale zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 vytipovaných lokalit. Proč, to zjišťovala redaktorka Tereza Pešoutová, která je teď se mnou ve studiu. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Vedení kraje zdůvodnilo své nesouhlasné stanovisko zejména tím, že akcelerační zóny v podstatě urychlí stavbu větrných elektráren, kdy investoři nebudou potřebovat například vyjádření obce, kraje nebo dalších subjektů. Není to tedy tak, že by radní byli vyloženě proti větrníkům. Chtějí ale zachovat současný postup výstavby s kompletním schvalovacím procesem, vysvětluje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
2: Ten větrník může vzniknout v rámci území kdekoliv, ale musí projít tím legislativním procesem, to znamená vyjádření obce, kraje, EIA a další legislativní procesy, které jsou a které už jsme tady v rámci kraje Vysočina v některých oblastech zahájili.
1: Podle Martina Kukly navíc v neprospěch akceleračních zón a výstavby větrných elektráren mluví i další negativní faktory.
0: To jsou konkrétně jaké?
1: Hejtman na tiskové konferenci po jednání rady argumentoval hlavně omezenými možnostmi rekreace a turistického ruchu v dotčených oblastech. Zmiňoval také možný pokles cen nemovitostí stojících v blízkosti větrníku. Martin Kukla také upozornil na to, že se zavedením akceleračních oblastí nesouhlasí ani dotčené obce.
2: Já neznám v tuto chvíli, že bych měl připomínku, že někdo za to lobuje, že to chce, že je to skvělá věc. Zatím převážně ty negativní stanoviska. Máme tady petice od stovky po tisíce podepsaných petic a samozřejmě to ještě není u konce.
1: A v některých případech by podle něj byly větrníky dokonce v rozporu s budoucími plány výstavby obcí nebo kraje.
0: No a co teď bude následovat?
1: Vedení kraje zašle dopis s připomínkami na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále se musí k věci vyjádřit také krajský úřad. No a já ještě připomenu, kde na Vysočině ty akcelerační oblasti jsou navržené. Na Pelhřimovsku jsou to oblasti kolem vrchu Bukovec u Bořetína, u obce Křeč a u Obrataně, na Jihlavsku u obcí Záborná, Pavlov, Kamenička, Dobroutov a Bítovčice a také kolem vrchu Bílá hora. Na Třebícku se návrh týká obcí Lomy, Jiratice, Dešov a města Jemnice a na Žďársku Radostína.
0: A právě tady všude by mohly být větrné elektrárny, to nám prozradila Tereza Pešoutová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Scháníte brigádu pro sebe, děti nebo vnoučata, pak je právě teď nejlepší čas začít hledat. Ty nejžádanější nabídky totiž mizí i během několika dnů. O jaké pozice je letos největší zájem a jaká je vůbec šance si takovou brigádu najít, o tom budeme mluvit už za několik minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a dnešního vydání Dne v kraji.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky pondělní vydání Dne v kraji. Nabídka letních brigád se zmenšuje. Potvrzují to personální agentury. Nejžádanější pozice přitom firmy obsazují právě teď. Jaká je letos nabídka a kolik si mohou brigádníci vydělat, to probíral v dnešním Dobrém ránu Joža Kolář s Radovanem Burkovičem z Asociace pracovních agentur.
1: O jaké pracovní pozice je mezi brigádníky největší zájem a jaká místa naopak poptávají sami firmy?
2: Je pravdou, že je to prakticky každý rok stejné. Brigádníci by nejraději někam do vnitřních prostor, kde to moc nefouká, kde není moc horko, k dispozici je pokud možno akvamat, případně kávovar, prostě ty klasické kancelářské pozice. Ta nabídka firmy je přesně opačná, ty potřebují lidi venku, potřebují na stavbách, potřebují na koupalištích, potřebují v provozu ubytovacích zařízení a samozřejmě do zemědělství.
1: A na kolik korun si můžou brigádníci na Vysočině v průměru přijít?
2: Na Vysočině bohužel ta výdělková nabídka je něco menší než ve větších městech a bohatších krajích, kde převažuje průmysl. To znamená, tam se bavíme o mzdách těsně nad minimálním mzdou. To pro informaci je letos 134 korun 40 haléřů. No a samozřejmě nejnižší jsou nabídky z kuchyní, různých provozů občerstvení a podobně. Ty prakticky kopírují. Trošku více si vyděláte v Ostraze. No a pak tady máme a ku podivu velice dobré nabídky velkých řetězců. Takové řetězce jako Penny, Kaufland a podobně nabízejí klidně kolem 180-190 korun za hodinu.
1: Jsou mezi zájemci o letní přivýdělek pouze studenti nebo mají šanci třeba i seniori?
2: Nám ta studentská vlna nabíhá prakticky s koncem maturit, protože tady máme čtvrťáky, kteří už mají 18 let, mají za sebou střední školu a mají většinou červen volný, takže už se koncem května začínají ptát po brigádách a přichází do nich. U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní, to znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti, ale kde třeba průkaz na vysokozdvižný vozík, velecký průkaz a podobné věci, které by si každý student musel těžce zařídit.
1: Jak je to s umělou inteligencí? Ovlivňuje nabídku pracovních pozic?
2: Tady se bavíme spíš o těch manuálních pracech, takže tam pokud umělá inteligence ovlivňuje, tak v tom, že se dá lépe dohledat brigády, firmy je dokáží jednodušeji zadávat, k lidem se rychleji dostanou, ale ta vlastní, to znamená, v tu práci za ně nikdo neudělá. To znamená, pokud umělá inteligence, tak ano, na pozici programátoru, případně některých kancelářských pozic, trošičku už začíná ovlivňovat, zvláště ty jednodušší práce jsou na tom hůře, co se týká právě administrativy, ale v tomto, čem jsme se bavili, to znamená zemědělství, stavebnictví, průmysl a služby, tam, kde musíte osobně dojít a třeba převléct z postel v hotelu, tak tam vám umělá inteligence nezasáhne.
1: Nedojde, nepřevleče.
2: Nepřevleče, přesně tak.
1: Nabídku letních brigád jsme probírali s Radovanem Burkovičem z Asociace pracovních agentur. Díky za zajímavé informace. Přeji hezký den.
2: Hezký den vám, posluchačům.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Máme krátce po půl šesté a vy posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina. Proč je vznikl týden rané péče a co má veřejnosti připomenout? Na to se Hela Dvořáková dnes ptala vedoucí rané péče Jany Hruškové z organizace Portimo.
1: Týden rané péče je vlastně osvětová kampaň, která má za cíl zviditelnit potřeby rodin, kde vyrůstá nějaké dítě se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním. Cílem vlastně je připomenout odborníkům, že tato služba existuje a že zásadní je včasná podpora rodin, právě dětí nebo rodin, kde vyrůstá nějaké dítě s postižením. Raná péče se potom pomáhá orientovat těmto rodinám v náročných životních situacích, může je provázet až do 7 let věku.
2: Co byste si přála, aby si lidé vůbec o rané péči uvědomili? Možná i z řad veřejnosti.
1: Já bych si přála, aby si uvědomili, že vlastně nemusí být sami na nějakou náročnou životní situaci, že je možné se obrátit na někoho, kdo je rád podpoří a pomůže jim, předá jim informace, pomůže jim se i zorientovat v tom, co k ním přichází a zároveň ale bude respektovat jejich potřeby a přání. Vlastně ta spolupráce spočívá v tom, že vlastně poradce rané péče nenutí to, co on si myslí, že je dobře, ale vychází z toho, co si myslí, že je dobře ta rodina. Samozřejmě máme nějaké zákonné věci, které musíme ohlašovat, abych to tady nezapomněla, ale vlastně ta rodina je ten hybatel toho svého příběhu.
0: No a co se děje s ženským tělem v období menopauzy? Proč najednou přibývají kila, spánek není takový jako dřív, energie ubývá, i když žena nic zásadního nezměnila? A jak poznat, které rady kolem menopauzy skutečně fungují a které jsou jen další mýty? O menopauze pohledem nutričního terapeuta bude zítra po 11. hodině mluvit moderátorka Hela Dvořáková se svou hostkou, nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Tak si ji poslechněte po 11.
3: Den v kraji.
0: Děti mezbála 3000 obyvatel jihlavského sídliště na Dolech si nemají kde hrát. Přitom v této části města, kdy si hřiště bývala. Dnes zůstaly jen pustnoucí plochy. Proč situace zašla tak daleko, řekneme už za chvíli. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina. Když

0: Na Českém rozhlase Vysočina právě teď posloucháte Den v kraji. Na jihlavském sídlišti na Dolech chybí dětská hřiště. V lokalitě jsou přitom dvě velké vyasfaltované plochy, které dřív jako místa pro hraní sloužily. Jsou už ale ve velmi špatném stavu. Povrch se rozpadá a postupně zarůstají. Město s nimi ale nemůže nic dělat, protože patří státu.
1: Pan Honza na velkém asfaltovém hřišti uprostřed jihlavského sídliště Dolina pumpuje svým dcerám duše na jejich kolech.
2: Třeba pro ty kola, proto to je úplně tady super, že to jako je velký. A ty děti zrovna třeba tady na těch kolech se tady jako můžou jezdit. No.
1: Asfalt na hřišti je popraskaný. V rozích už na nánosech jehličí z okolních stromů roste mech a do hřiště už začíná vstupovat i tráva z vedlejšího pozemku.
2: Ale jinak jako tady na té dolině tady nic není, no. Takže zaplet pambu tady za tady to starý asfaltový hřiště.
1: Na dohled o pár desítek metrů dál je podobné asfaltové hřiště z 80. let ve stejném stavu. Obě plochy dělí travnatý kus pozemku a po třech stranách je prostor obklopený bytovými domy.
3: Jsou to dvě hřiště, kde vlastně ty pozemky patří pořád státu.
1: Rozlíží se kolem sebe lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
3: Rádi bychom to převzali, protože si myslíme, že to hřiště minimálně jedno by tady mělo být. Situace je taková, že jsme zažádali, žádosti bylo vyhověno a teďka čekáme vlastně na to nacenění, za kolik by případně ty pozemky od státu nám byly prodány.
1: Jednání potvrdila mluvčí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Tereza Frančová.
4: V současné době je objednán znalecký posudek pro ocenění majetku, který bude podkladem pro stanovení kupní ceny. Po dodání znaleckého posudku bude vyhotoven návrh kupní smlouvy a ten bude zaslán statutárnímu městu Jihlava za účelem jeho projednání a schválení v orgánech města.
1: Nedostatek hřiště na sídlišti chce magistrát řešit příští rok. Na travnaté ploše mezi oběma asfaltovými plochami chce postavit nové, kam by mohli rodiče s dětmi. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, Vysočina ve 6:15. Tato sobota 16. května bude skutečně nabitý den, protože nás v podstatě uvidíte hned na dvou místech. Jednak budeme v sobotu 16. živě vysílat ze dne otevřených dveří letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Od 14 do 16 hodin si tam bude Hela Dvořáková kousek od runwaye povídat i se zajímavými armádními hosty a leteckými hosty. Celý den tam budeme mít taky stánek Českého rozhlasu Vysočina. My vás samozřejmě tímto i na den otevřených dveří v Náměšti nad Oslavou na letišti zveme. No ale kromě toho budeme mít den otevřených dveří také my tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, přesně řečeno v našem studiu, které je na Masarykově náměstí 42. Takže i sem se můžete přijít podívat. Pokud to stihnete, tak vás samozřejmě rádi uvidíme na obou místech.
1: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Na Českém rozhlase Vysočina krátce před 18. hodinou končí dnešní vydání Dne v kraji. Hned po zprávách v 18. hodin se už můžete těšit na Dechovky pro Vysočinu. Dnes s kolegou Tomášem Ondráškou.
2: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině přibylo ubytovaných hostů. Nabídek letních brigád ubývá, zájemců je ale stále více. Odvolání exředitele ČT bylo zákonné, rozhodl dnes obvodní soud pro Prahu 4. Večer a v noci bude deštivo, zítřek přinese ochlazení, teploty do 12 stupňů. Na řadě jsou zprávy, příjemný podvečer přeje Jakub Diviš. Počet ubytovaných hostů na Vysočině za letošní první čtvrtletí meziročně vzrostl o téměř 6%. Celkem se v regionu od ledna do konce března ubytovalo více než 113 tisíc lidí. Přibylo hostů z ciziny i z Česka, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
3: Zahraniční turisté strávili v ubytovacích zařízeních na Vysočině v průměru 2,4 noci, tuzemští hosté noci 2. Z Česka se v regionu ubytovalo skoro 96 600 lidí, z ciziny jich přijelo skoro 16 600. Nejvíce do kraje ze zahraničí přijíždí turisté z Německa, Slovenska a Polska. Návštěvnost se kromě Vysočiny zvedla i v ostatních regionech České republiky. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Nabídka letních brigád na Vysočině oproti loňsku klesla asi o 10%, vyplývá to z dat personální agentury Index Noslušs. Na jednu pozici se často hlásí i desítky lidí.
4: Jako ono to asi jde sehnat, ale většinou ty lidi, co mají tu brigádu nějakou jako lepší, tak prostě je to přes nějaký kontakty nebo tak.
5: Studentka soukromého gymnázia v Jihlavě Una Živkovič si začíná hledat brigádu právě teď. Pracovních nabídek je ale letos méně než loni. Potvrzuje to Jindřich Hodek z personální agentury Index Nosluš.
6: Tak letošní nabídka v porovnání s loňskem je zhruba o 10% nižší. Jedna věc je nějaká technologie, když to zjednoduším, a druhá věc je ochlazení ekonomiky.
5: O brigády navíc nemají podle Hodka zájem jen studenti, ale i rodiče na rodičovské dovolené, uprchlíci z Ukrajiny nebo seniori. Právě těch je na trhu práce asi o 15% více než před 5 lety. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Soud dnes zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka, který se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce. Podle Součka ho Rada ČT v květnu 2025 odvolala na základě nedostatečných důvodů. Obvodní soud pro Prahu 4 taky rozhodl, že nemá nárok na vyšší odměnu. Bonus za rok 2024 mu snížila Rada České televize, podle Součka ale bez odůvodnění. S tím nesouhlasila advokátka České televize Karolína Steinerová.
7: Máme za to, že žalobci se pouze nelíbí výše té přiznané částky. To, že žalovaný neinformoval žalobce o tom, jaké důvody ho vedly k ponížení té částky na 10%, to na celé věci vůbec nic nemění.
1: Souček zvažuje, že se odvolá kvůli nepřiznání části manažerského bonusu ve výši 1 300 000 korun. Zatím si ponechal lhůtu k rozhodnutí. Sport. Čeští házenkáři zahájili přípravu na nejdůležitější dvojutkání sezóny. V baráži o postup na mistrovství světa v příštím roce zabojují proti favoritům z Francie i s Matějem Klímou. Elitní spojka hrající německou Bundesligu za Lipsko se vrátí do národního týmu. Vrací se po skoro dvouleté pauze způsobené zraněním kolena.
2: Počasí.
1: V Moravských Budějovicích je 15 stupňů, v Pelhřimově 16. Na Vysočině se objevují bouřky, lokálně i silné, s přívalovým deštěm, výjimečně s kroupami. Srážky budou přetrvávat i přes noc a nejnižší teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Zítřejší den pankrác přinese výrazné ochlazení a větrné počasí. Čekáme zatažené nebe a teploty nepřekročí 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody teď hlášené nemá.

0: skupinka určená pro gratulace a přání v rytmu dobré české a moravské dechovky je tu. Příjemný poslech.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Moravanka dohrála na úvod dnešních dechovek pro Vysočinu. Telefonní linka 22 155 49 99 je nachystaná. SMSky posílejte na číslo 90 011 04 a pro písemná přání máme formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Vítek Střebiče je první, kdo se dnes dovolal. Vítku, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Já tě zdravím, kapelníku, ahoj. Dneska bych chtěl písničku věnovat pro jednoho mýho kámoša, manželku. Je to paní Alena Svobodová a věk nebudu říkat, je to žena. Takže všechno nejlepší, přeju jí to já, přeju jí to její manžel a písnička je ještě i pro mou manželku. Všichni jsou tam ty ženy všechny, tak. A pro všechny ženský, kterým nedá nikdo zahrát.
0: Dobře, Vítku, písničku máme nachystanou, měj hezký večer a brzy naslyšenou.
1: Brzy naslyšenou, děkuju, kapelníku, ahoj.
0: Ahoj.

0: Valaška odehrála písničku Bílá orchidej a další posluchač je připravený, tentokrát Honza z Brna. Honzo, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam dneska písničku s Jižanama, jmenuje se Cestička k Majerovce a bude pro tebe ta písnička a pro ty všechny moje kamarády, tu celou partu od Batelova až po Lanžhot, pošleme to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Leceksovým do Skály, Lubošovi do Sedlejova a manželům Pavličkovým do Kojčína.
0: Dobře, písničku máme nachystanou, Cestička k Majerovce, to je moc pěkná písnička Valčíkova. Tak si ji poslechneme i společně s Honzou z Brna. Honzo, hezký večer, naslyšenou.
1: Díky tomu, ahoj.

0: Krásná stará písnička Cestička k Majerovce v podání Jeanu. Míla z Vilémovic je tu a vybírá další písničku. Mílo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, posílám pozdrav tobě i všem věrným příznivcům tohoto pořadu. Dnešní přání a písničku posílám k zítřejším narozeninám kamarádce k nám do Vilémovic a jmenuje se Jaroslava Holoubková. Tak Jaruško, já ti přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví a pohody. A písničku bych ještě poslal do nebíčka jako vzpomínku na Josefa Zímu. Pepiček by právě dneska oslavil 94. narozeniny. A vybrali jsme s Tomášem písničku, která se jmenuje Před vestonskou hospodou, nebo jestli asi jsem to třeba neřekl správně, Tomáš to upřesně.
0: Výborně. Před vestonskou hospodou, krásná polka. Tu si zahrajeme, Mílo. Možná jsme měli hledat nějakou italskou pro tebe, když jsi byl na tom výletě.
1: To už Joža vymýšlel minulý týden.
0: Dobře. Tak jo. Máme nachystanou písničku pro tebe a pro tvé známé. Měj se krásně a díky za zavolání.
1: Díky Tomáši, ahoj.
0: Ahoj.

0: Dvě vstupenky na speciální seniorské promítání českého filmu Neporazitelný v Jihlavském Cinestaru pro vás bude mít zítra ráno Ivana Wiesnerová. Tak nezapomeňte poslouchat.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Pokračují tentokrát s paní Maruškou Spolné. Maruško, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
3: Dobrý večer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, když byste byl tak hodný a zahrál naší vnučce Nele. Ona teďka dělala maturitu na škole a měla to snad dobrý výsledky. Dozví se to až koncem května a tak nějakou písničku a nechám to na vás.
2: Dobře, já jsem vybral takovou pěknou valčíkovou moravskou písničku Novou lásku ano. Mám. Vlastně ano. Ta maturita, to je taková vycházka, také hledáte něco nového a vycházíte do nového života, tak třeba i s novou láskou, Maruško.
3: Jo, taky, ano. Pane Vodrážka, a děkuju vám moc krát a ještě jsem se vás chtěla zeptat. My jsme totiž v Polní byli na vás, jak jste vystupovali v Havlíčkovém Brodě 17. listopadu a tak jsme se ptali tady té paní na té kulturní komisi ty akce, co dělá a ona říká, já už mám do konce listopadu plno. Tak říkám, tak my se asi ten rok už nedočkáme.
2: Myslíte v koncertu Světlušky v Havlíčkově Brodě?
3: Jo. Ale budeme tady mít teďka sklenařinku.
2: Určitě nějaký koncert pro Světlušku bude, tradiční, ale myslím si, že v Havlíčkově Brodě nebude. Něco jsem zaslechl, že by se měl pořádat v nějakém jiném městě. Uvidíme, ano. Je to všechno v jednání. Takhle vám to můžu říct. Tak se mějte hezky, Maruško, naslyšenou.
3: Taky, nashledanou, děkuju.

Valčíková písnička Slávka Smíšovského. Je tady připravená další a to je také SMS-kové přání. Prosím, zahrajte Růžence Bendové do Býtovčic, Zelené háje. Děkuje vám Jarka. Jarko, písničku posíláme pěkně z vesela.

0: společně s Lubošem ze Sedlejova vybereme další písničku. Dobrý podvečer, Luboši.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, děkuji pěkně, že jste mi takhle pěkně vzal a necháme si zahrát pěknou písničku od Podhoranky do světa let písničku a pošlu to všem posluchačům a vám do rádia, všem kamarádům, příbuzným, známým a v neděli bylo svátek maminek, tak všem maminkám a mamince naší do nebíčka, aby se jí dobře odpočívalo. A pošleme taky Honzovi do Brna, aby se mu dobře pracovalo, jestli pracuje. A Vaškovi do Želiva, ten mi taky necháme hrát. Takže tak a všem dobrým lidem ještě na to nesmí zapomenout, protože to je důležitý. Dobrý lidi jsou důležitý. Takže díky moc a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou, Tomáši, díky moc.
0: Já se těším. Naslyšenou, Luboši.
1: Naslyšenou, díky.

0: Valčíkovou písničku pro vás hrála jeho česká Podhoranka a v jižních Čechách zůstaneme i s tou další. Je to Míla z Hořebníka. Míle, dobrý podvečer.
1: Já taky přeju hezký podvečer vám a posluchačům rozhlasu. Prosil jsem vás o písničku Má studánka od muzikantů z jižních Čech, vy jste ji našel, děkuju. A tu písničku bych poslal kamarádovi do Nebíčka, který by měl ve středu 92 let. A bylo by to pro Václava Holendu, velkýho fandu Děchovek, motorkáře a hlavně dobrýho kamaráda. Václave, nikdy na tebe nezapomenu. Dále bych tu písničku poslal paní Majce a Standovi do Skály, Jirkovi Prokopovi, Pepovi Zelenýmu, Ludmile do Kališť, Věrce a Mirkovi do Batelova a Jardovi do Dačic. A vzpomněl jsem si taky, že nějaká paní z Pelřimova, myslím, že to byla paní Marie, nechala hrát formánka, ti mě udělala velkou radost, protože jsem ji dlouho neslyšel. A když jsme někdy na koncertech a někdo si objedná, teda v koncertech Vysočinky, a někdo si objedná u pana Tomáše, tak řekne, že tu písničku nerad hraje. Proč? To by vám musel říct on, že jo, pane Tomáši?
0: Ne, tuhle tu písničku já mám rád, ale má hodně slok, Mílo. Jinak tuhle tu písničku mám rád a je to krásná s příběhem. A když je to pro vás, vy jste formánek, tak pro formánka, formánka vždycky hrajeme. Ale dneska hrajeme Malou studánku od muzikantů z jižních Čech. Mílo, hezký večer a díky za zavolání.
1: Vám taky a děkuji za komentář. Naschledanou.

0: Písnička od muzikantů z jižních Čech, Malá studánka, je pryč a před námi je další posluchač, pan Václav. Václave, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Jste ve vysílání, můžete povídat, komu zahrajeme a jakou písničku?
1: Zahrajeme tátovi mýmu do nebíčka, táto ní nezapomenu, a tu písničku, kterou jsi si vybral, uteklo mi moje mládí.
0: Kde jsi?
1: Je to moje mládí.
0: Jasně. Písničku máme nachystanou, kde jsme mládí, hraje pražská kapela Petra Finka a to byl Václav. Václave, děkujeme za zavolání, hezký večer.
1: Děkuju, hezký večer.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli také s panem Zdeňkem. Zdeňku, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, děkuji vám.
1: Můžete povídat, komu zahrajeme?
2: Zahrajeme Lubošovi Kratochvílovýmu, Děvkovi, co on dneska takový smutný, Tuláčka, nejradši od Jižanů, jestli to máte Jižany, a potom jsme se bavili s paní tam už o tom, že byste tam měli pustit časec, jako když, aby se lidi dozvěděli, kde se hraje všechno Dechovka.
1: Dobře.
2: Týdna, třeba pátek, sobota nebo neděle, tady třeba v tom tady Vysočině zkrátka.
1: Jasně, já se budu, Zdeňku, snažit vám vždycky vyhledat někam, kam byste mohl zajet, jo?
2: Ve skále byla nádherná, skvělá zimka, hráli celý odpoledne, takový tam postarší lidi, tancovali odpoledne, to ty mladí už to vůbec nevědí, jak to vypadá.
1: Jasně. Dobře, tak jo, Zdeňku, budeme hrát písničku a já budu myslet na to, že mám vždycky něco najít.
2: Tam tancovalo odpoledne, to si nedovedete představit.
1: Jasně. Tak jo, mějte se hezky, díky za zavolání, hezký večer.
2: Děkuju, já taky děkuju, na skle.

To byl Tuláček, krásná písnička jeho česká. Když jsme u těch pozvánek, jak mi říkal pan Zdeněk, tak jednu pro vás mám. 16.5. tuto sobotu, pokud máte rádi dobré vínečko, tak je další ročník Vinné náramče. Náramči začíná zábava ve 14 hodin, ochutnávka všelijakých vín a také bude doprovázet cymbálová muzika Donava. Prostě v náramči se drží hesla lepší je vínečko nežli voda.

Tak to byla písnička o vínečku a mám tu několik SMSek a jedna mě zaujala. Prosím, zahrajte Kanárka, jestli ho tam máte. Kanárka, toho jsme tady ještě nehráli, ale pro milovníky klarinetu jsem vám ho našel. Hrají Vacinoviáci.

Tak to byl slavný Kanárek, jak jsem říkal, v Dechovkách pro Vysočinu. Ho hrajeme zřídka, ale stojí za zahrání občas. Ta další písnička, kterou máme nachystanou a vlastně je to závěrečná písnička dnešní Dechovek pro Vysočinu, bude z SMSky. Prosím, zahrajte nám pro dobrou náladu, přervanku, děkujeme za zahrání. Písničku máme nachystanou. Vy, kteří jste nestihli Dechovky pro Vysočinu, na radioarchivu našem můžete pořád pustit zhruba měsíc zpátky. No a dnes je tu konec. Loučí se s vámi muzikant Tomáš Odrážka. Naslyšenou zase zítra.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Hasiči na Vysočině likvidují následky bouřek. Kraj Vysočina odmítl státem navrhované akcelerační oblasti pro větrné elektrárny na svém území. Pro firmy jsou často jako brigádníci vhodnější seniori než studenti. A zítřek přinese ochlazení, teploty do 12 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Víc než 20 výjezdů evidují za poslední 2 hodiny hasiči na Vysočině. Krajem se přehnaly silné bouřky a přívalový déšť. Nejčastěji hasiči čerpají vodu a čistí kanalizace. Podrobnosti má redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
4: Ten zrovna v Havířské ulici v Jihlavě, zásah hasičů, tady před chvílí skončil, odčerpali vodu ze sklepa jednoho domu. V Jihlavě stále prší, nebe je šedé a občas lze zahlédnout i blesk. Hasiči aktuálně zasahují v Polné na Nerudově ulici, kterou zaplavila voda, anebo ve Žďáři nad Sázavou, kde po dešti čistí silnici v Santiniho ulici. Výstraha před silnými bouřkami podle meteorologů platí po celé Vysočině až do půlnoci. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Navrhované akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren na svém území nechce vedení kraje Vysočina. Dnes se proti nim vyslovili radní. Stát v regionu navrhuje vytyčit celkem 14 takových oblastí vhodných pro budování větrníků. Nesouhlasné připomínky teď rada kraje Vysočina odešle ministerstvu pro místní rozvoj. Kraj se podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly obává, že by investoři v akceleračních zónách mohli obejít případná nesouhlasná vyjádření obcí a dalších subjektů.
5: Akcelerační oblast znamená to, že tam je zrychlená výstavba bez možnosti toho, aby se k tomu vyjádřili občané, aby se k tomu vyjádřilo to území. A proto jsme odmítli všech 14 oblastí, znamená zrychlený režim výstavby bez možnosti vyjádřit se. A to my rozhodně na území kraje Vysočina nechceme.
3: Nabídka brigád na Vysočině se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
6: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti. Sport.
3: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Počasí. Jak jsme slyšeli, Vysočinou prošly v uplynulých hodinách četné bouřky. Srážky budou přetrvávat i přes noc a nejnižší teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Zítřek přinese výrazné ochlazení a větrné počasí. Čekáme zatažené nebe a teploty nepřekročí 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Jihlavě na Přivaděči u nájezdu z ulice Romana Havelky havarovala 2 auta. Projedete se zvýšenou opatrností. A o pár kilometrů dál u průmyslové zóny se stala nehoda nákladního auta. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení, to bylo ale rodeo. To nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na pražskom ovocnom trhu básnik, prozaik a prekladateľ Marián Hatala. 14. mája predstaví svoje prózy, ktoré sa volajú Sviatočné obyčajné dni a Zberateľ okamihov. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Je 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
1: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výstřežnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
1: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace.
2: Počasí.
1: Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Hezký den.
2: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června a díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku, takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou

0: ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslili pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže nestratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vámi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tom můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadní ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám. Takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřeli nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba lunčtí vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
1: jo,
0: zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, nashledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka výjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný. Kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález. Jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní navstupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Sport. Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi. Počasí. Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

nemocných rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejícím.

obrázků a skic. Se tuškou z narpy pro mne má.

0: světve časem tlející. Ani nevíš, co vydám za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jox s Ivou Marešovou nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minnesingerů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s vůní divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc. Thank you.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Kláp ještě TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že se naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tota přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na more vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi...
3: Mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.

0: myslel?
1: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
0: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
1: Děkuju vám, pane.
0: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
1: Budete večeřet, pane?
2: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
1: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
2: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
1: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
2: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
1: Vy ho znáte?
2: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
1: Přesně on, pane.
2: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
1: Jak to víte, pane?
2: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
1: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
2: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
0: Co? Ať mě hrum černý pes.
2: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
0: Můj toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
2: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
0: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
1: Mám přinést polévku, kapitáne?
0: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
1: Ano, pane.
2: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
0: Nejsem. A zmizni odtud.
1: Jak si přejete,
3: pane?
0: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
2: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
0: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
2: Patří nám všem.
0: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
2: Pamatuj na Bengana.
0: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
2: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
0: Nebo?
2: Nebo dostaneš černou známku.
0: Ty lotři.
2: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
0: Neleknu se vás.
2: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
0: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Žili. Jimmy, kde jsi? Žil.
1: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
4: Jimmy, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
1: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
5: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
4: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
5: Víte, kolik nám je dlužen?
1: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
5: Pro všechny svaté. Šipenice. On má šipenici na ruce.
4: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
1: Ano. Tak.
4: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
1: Mm-mm.
4: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
1: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
4: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
5: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
1: Tak je to pravda.
4: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
1: Že se jmenuje Bill Bones.
4: Co vám všechno napovídal?
5: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
4: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
0: Mroš vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
5: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
4: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
0: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
1: Pan doktor Livesey je náš přítel.
4: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
0: Já nejsem Bones.
4: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
0: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jim, pomoz mi do postele.
4: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
1: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
4: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
2: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
2: Tak, starý brachu. Nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pust toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
2: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
2: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přičte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
2: Máš ještě 6 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: bilebonsi, rytíři z Štěstěny přišli. A běž vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stavej, Billy Bones, tak mám ti pomoct tou hrdýkou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady
0: není. I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bambua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdrav, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem, ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko vyschlovi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni? Co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, váč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu, hoši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, a dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na uzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty!

slunečný mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barbuříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě v nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, to je dneska daný předpisama, nebo dneska. I tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně není fakt ani odměňovaný, ani dokonce vážený.

0: se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
1: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že se z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
0: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi. Já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám ono co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo... Já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám. A já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám, nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Albo strašně málo lidí si to uvědomuje. Mám několik kamarádek, kteří dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, když se musíte snažit.
1: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
0: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Taky to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nima trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
1: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží

0: si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost? Povídání a milé slovo. Volejte noční linku. Štěstí.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý, krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu jaksi, zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života. No. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně duchem, já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je asi dobrý pro...
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní?
1: Ano, přesně tak, tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen, muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama zastavení srdce znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu flat fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stoli, já stoli a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to tam v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypavit.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jaksi na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud
1: tak,
0: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk. To určitě ano.
0: Děkujeme. Mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem ve 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem se dělala, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda jako jestli zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi a byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduchý. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12, takže prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti, jako hrytou.
0: Tak to je krásné, byla tady, že vám předčítala dopisy.
1: Kolikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi i oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsou měli spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Uh-huh. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat se nemohli. No a v noci, že samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy hoci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko, že vy říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: A nebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi. a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a co vám o tom vypráví?
1: No, vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm, já jsem tam taky měla tady dle ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byl
0: tomu právě věřím, na tom. To jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, dobí baterky asi tady dle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli, prostě všichni, nebo vidíte, potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla. Ale jak jde zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu. Ale jako na takovýchhle místech k tím nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuju, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. A pozdravujte ji. Řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vyvědím, určitě.
0: Jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, to je jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost. A to mám starost, že ty sestry nebudou jednou. Protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normální. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se vzdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci, a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak, tak
0: to už je
1: hezký.
0: Nejmladší, nejstarší,
1: to je
0: ten už má
1: hezký
0: 16.
1: Teda, no. A maminka je naživo?
0: Maminka je naživo, nemocná, ale tak. Je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak.
0: Paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu domů.
1: Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout. Bez prášku vám přeju.
0: Dobře. Tak, ať se vám daří, opatrujte se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruška, zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidá svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy, do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak od ní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. Uhum. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebylo jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která

0: náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
1: Ano, ano, ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v Turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá. No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít. Pohodě vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracují. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde, já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí. Ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko,
1: pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když jsem teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutý a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás Jitko, nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte
1: přála
0: ve zdraví.
1: Přála bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách, aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle to je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to takhle ano a dobrý den. Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A když viděl, když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sedmul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už byli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi, ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou. No.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám, když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě, já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma, my budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc,
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co soudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a ošetřících.

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom musím odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten prvních 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno, tak jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl koch, 40 letý, který přišel v nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem furt říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní přede mnou, pak mě dali na 20 mal jednu žáku, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmi mi babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zitomíše si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměli na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejk jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co jsi dělal, babi? Já říkám, nic, jsem v posteli, prosím tě, když jsi Švialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale v krucinál, kdy ty lidi dělali, když na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Karačně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: Ano, já jsem z vysokého mýta a tady je LDNka. A já než když tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně na hatom na posteli.
0: A jak si vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělání na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílým, mladý holky bílým, A já říkám, co to je, až tam sestřička rehabilitační podá, víte, co jsou bílým, že ruplí u maturity. Tak musí na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás, tak to není. Ta moje vnučka šla na, je tam dobytí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že jsi na Eldenice, tady to je prostě všude stejný. Stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě je takový režim.
0: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jako já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odstala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě naprkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli. A já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám ty jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka, i nějaký vlastně ona uměla, když měla paměť. A ta by si s tím povídala, tady není ve školce a nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní, od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, který neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3. hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mhm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne. A starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat. Syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60. Nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuji za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Hlasitý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z Olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu

0: Vrákáse, rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva, můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
1: Jeden z jezdců, vysoký muž s šedivými vlasy a vousy, zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
0: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
1: Souhlasili poutníci.
0: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
1: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem, ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny. Svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraj, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
0: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
1: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo,

0: kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá.
0: Vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy. Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v nichž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem nichž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentýnském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní, připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště.

Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas, mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů, vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestaveni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží.
Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.